Vždy jsem přece byla a budu jenom tvá. A naše fontána, to bude na pořád.

0: Relax Radio
1: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
1: Wow, tak jdeme na to. Máme před sebou další vydání Relaxády, to znamená té oficiální hitparády Relax Rádia, na kterou se můžete klidně i podívat na www.radio-relax.cz. Tam si rozkliknete Relaxáda, tam se vám zobrazí prostě kompletně celý pořadí, ale hlavně pozor, a to je to nejdůležitější. Tam můžete hlasovat pro nové kousky, který tím pádem posunete do toho příštího vydání. Tak, jdeme na to, já jsem to vzal tak jako rychlostí blesku, ale před námi je totiž to nejdůležitější, abyste věděli, jak to dopadlo minule.
0: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
1: Justy a spolu s ní i Sam Harper Just a Little, to bylo minulé třetí místo na dvojce Madonna Danceteria, mimochodem nedávno slavila na rozky. A naprosto překvapivá jednička, i když překvapivá jak pro koho? Já si myslím, že hudebně to nemělo chybu, Slávek Fama, Polly Garant, Chci si být jistý. Ale pozor, kolik muziky se nám do toho dnešního vydání nedostalo? Hodně. Je to proto, protože prostě z novinek nedostali tolik hlasů, aby vystartovali do té základní desítky, anebo třeba taky proto, že z té základní desítky vypadly vlastně, nebo vypadla, jenom jedna skladba. Každopádně, a to je mi teda hodně docela líto, Patrik Malý společně se Sebastianem, písnička 2005. Tohle mi přijde, že to docela dost šlape na to, aby to vypadlo, ale tak vy jste rozhodli jinak. Gracie Abrams, to je další smolařka. A zmínil jsem, že tři písničky z minulých novinek se nedostaly do té základní desítky. Tady je ta třetí, Lukas Dirtbag.

0: Je mi to líto, možná byste ti český muzice měli dávat větší šance, aby se dostala do té desítky, pak by to bylo takový jako, no, zajímavější. Teď ale pojďme, jak jsem zmiňoval, základní desítka je před námi od desítky směrem nahoru a mimochodem na tom desátém místě, já jsem to teda říkal, že to takhle dopadne, jo, protože to je taková leklá ryba Jenny, co si budem povídat. Já už jsem posledně řekl, že jako úplně mi to nesedlo a taky to tak dopadlo. Minule desátá, dneska desátá Jenny, i přesto, že z Blackpink má přezdívku Human Chanel, to je jako, že má co si společného s módou, nebo co si víc, je to taková ambasadorka, by se dalo říct, právě téhleté značky. A pozor, není to žádná hlupaňa, jak já říkám s oblibou. Umí korejsky, anglicky, japonsky, tedy víc než já. Část dětství strávila na Novém Zélandu, no tak jako, co si budeme povídat? Muziku prostě dělá podle svýho, u vás se to moc nechytlo. Desátá minule, desátá teď. Jdeme na devítku, tam je polská zpěvačka, která se ofiko jmenuje Blanka Stajkov. Ona reprezentovala Polsko na Eurovizi v roce 2003 a tuším, že pak ještě jednou. A je taková hodně příjemná, už jenom třeba proto já nemám ty polský jména rád, to jsou takový ty různý malgořaty a tak dále, člověk se na tom zasrkává, ona se prostě jednoduše jmenuje Blanka. Žádná složitá výslovnost. Blanka je na 9. místě s novinkou, která se jmenuje, a navíc je to ještě takový hodně zajímavý, Jejejo. Takže tam jako není o čem. Jdeme na to.
1: Relaxádio. Relax Radio. 10. místo.

0: Abych byl upřímný, já miluju tyhle ty písničky, které mají takovýhle jednoduchý názvy. Jo, já si na tom nezlámu jazyk, nemůžu to nějak zkazit a tak dále. Za mě má Blanka minimálně 10,5 bodů z 11. Každopádně vy můžete pro ní hlasovat na www.radio-relax.cz. Já jsem to sice říkal na začátku, ale některé informace je dobrý, že ho říct znovu, protože opakování je matka moudrosti. A pokud dáte Blance víc hlasů, tak se možná příště hne z toho 9. místa, kam vystartovala jako nový. Nechme se překvapit a jdeme rovnou na osmičku. Tam je partička, která se říká Jan Trux. To jsou z Německa, začali fungovat v roce 2014, to ještě jako teenagery, a ten překlad zní jako obří havrani. Je to něco podobného, ale moc velký nejsou, jsem se díval. Každopádně oni začali jako předskokaní, no a pak už jeli sami a mají docela úspěch. Hned potom Victoria Monet, to znamená, tam se dáme na 8. místo. Co si budeme povídat, ona je hodně zajímavý případ. Ona byla dlouho známější jako autorka hitu pro jiné, to znamená, podílela se na muzice pro Ariana Grande, Brandy a tak dále. Na Grammy 2024 získala cenu Best New Artist.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Ta by se dostala výš než na 8. místo, kde byla i posledně. Je to tak nějak něco podobného jako Jenny, jako není to špatný, samozřejmě hlasujete pro ní na www.radio-relax.cz, ale jako úplně nějaký výstřel do tmy to jako není úplně. No, jdeme dál, protože před námi je vlastně novinka od Madony a Kylie Minogue. Ta novinka se jmenuje Love Sensation. Co si budeme povídat, co se Madony týče, tam asi není potřeba nějakých větších informací. Snad jenom to, že jako zajímavost já vždycky udávám, že říká se to, kluci říkali, že do New Yorku tenkrát přišla někde s 35 dolary v kapse a chtěla se prosadit původně jako tanečnice. Myslím si, že z její vizáží to nemohl být problém. Každopádně, než se stala tou ikonou popovou, tak pracovala mimo jiné i jako prodavačka v Dunkin Donuts. To tuším, že to kdysi bylo v Praze na Václaváku dole, jak byla koruna, ale teď už to tam samozřejmě není, to je jedno. A Kylie Minogue spolu s ní, no tak to je celkem sázka na jistotu. Kylie začínala už jako dětská herečka, myslím, že ten seriál se jmenoval Sousedé, australský, nevím, to je jedno. Takový ten hit, který to všechno odstartoval, Locomotion, byl cover, to znamená, byl někde z roku 1962. Takže to je jedna věc a pak hned jdeme na Mimi Webb, což je britská zpěvačka, která Mimi Webb má jako pseudonym, proslavila se na TikToku a tím to tak jako všechno odstartovala. Co si budeme povídat, tyhle ty novější interpreti nikde jinde než na sociálních sítích ani vlastně začít nemůžou.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Amy Webb, Ants and Why, to je další pecka z Relaxády, která je, hned se na to, nějaká mouka, která je na 7. místě a je tam postup z 9. minule, je tady 4. týden, no tak jako krucifix, je tam 4. týden, to znamená, tu už asi moc velký postup nečeká. I přesto, že tahle ta slečna, by se dalo říct, která to všechno vyšrobovala přes sociální sítě, myslím tím ty svoje úspěchy, tak já jsem s ní viděl asi 3 rozhovory, je hrozně vychechtaná, prostě musí s ní být docela zajímavý třeba vyrazit někam večer na rande. To by bylo docela dobrý. No ale my jdeme dál, protože před námi je, pozor, Lukas a Steve. Lukas a Steve je nizozemské duo, což je docela důležitý, to znamená jako, že duo z Holandska, aby to bylo jasný, a oni tak jako přemýšleli, jak by to udělali, aby měli ještě větší úspěch, protože každý z nich měl nějaký úspěch. Dali to dohromady, protože 2 jsou vždycky víc než 1 a ono jim to fakt jako funguje. Ta skladba, kterou zahrajeme, se jmenuje All I Know a jako docela slušně boduje na 6. místě. Kouknu se, jak dlouho jsou tady, 3 týdny, tak ještě nějaká šance tam je. Ale pozor, my jdeme na 5. Tam je chlápek, který mi je hodně sympatický, když na začátku jsem ho neměl moc rád, to je pravda, to musím říct. A dones mě prostě připadá takový divný. On je divný, ale on je svůj divnej. Dělá si vlastně svoje kostýmy, dělá si svoji vlastní muziku, dává to všechno dohromady a dneska z toho vylezla skladba Cherry on Your Cake, což je bomba, 6. místo, já doufám, že se ještě vyhrábne někam vejš, protože výjimečně bych mu to i přál, tak jdeme na to.
1: Relaxádio. 6. místo.

0: Adonis, Cherry on your cake, muzika, která se zatím vyšplhala na 5. místo díky vašim hlasům, který posíláte přes www.radio-relax.cz. Tam v liště je relaxáda, tu rozkliknete a už vás to tak jako navede úplně samo. Můžete si vybrat mezi 10 skladeb, které jsou v tom základním žebříčku, a můžete jim dát svůj hlas a tím pádem v té příští relaxádě, která bude za týden, tak tam už je můžete posunout podle svého. Jinak asi jste postřehli, máme 4 novinky a 10, do které umísťujete vlastně všechny skladby, které se vám líbí. Ty 4 novinky máme proto, protože existuje takový nepsaný pravidlo, že pokud je tady skladba 5 týdnů, tak automaticky vypadává, to znamená na její místo se určitě dostane jedna z novinek, a to je myslím, že taková ta novinková výhoda. Dneska vypadnou celkem 3, takže si myslím, že to bude stát za to. Možná třeba se dostane do té 10 i hitovka, kterou tady mám já, to je další novinka, skladba americké country zpěvačky Dashi, která se jmenuje Memo. Mimochodem, z vysílání ji znáte určitě, nebo slyšeli jste ji už, a přijde mi hodně sympatická. A kdyby se vám náhodou nelíbila ta novinka, tak určitě můžete dát hlas dalšímu místu, 4. v pořadí, Criss Cross Amsterdam společně s ním, protože to je, oni jsou 3, myslím, že, jestli se nepletu, tak je tam taky Luisa Sonza, ta to natáčela celý na video a tak dále. A můžeme si říct asi tolik. I přesto, že to zní jako jedna osoba, tak je to nizozemské, zase jsme u toho, DJské trio, a musím teda uznat, že jsou relativně hodně úspěšní.
1: Novinka. Novinka relaxády.

Jenom lehce znovu zopáknu, že tři písničky z těch desítky, nebo z té první desítky, dneska končí, protože už jsou tady 5 týdnů, to znamená tři místa se uvolní pro 3 z novinek ze 4. Takže jedna novinka bude mít zjevně asi smůlu. Uvidíme, která z nich to bude, 3 novinky máme za sebou, do té čtvrté se pustíme právě teď, Nia společně s Kalim a skladba, která se jmenuje Dneska doma nebudem. Je to slovenština, takže já se v tom trošičku jako... Já se s tím peru, nicméně Nia je velmi známá slovenská zpěvačka, je to hlavně influencerka, což je dneska základ úspěchu, že jo, co si budeme povídat. Pak další základ úspěchu je, aby navázala nějakou příjemnou spolupráci s někým, kdo je, má dobrý jméno, takže tahle ta zpěvačka to zmákla s Rytmusovým labelem, který má on vlastně, a tím pádem začala vydávat pod ním. No a když si vzala na ten single ještě Kaliho, což mimochodem je fakt, jako on je hodně vtipný. Já jsem pár, viděl jsem s ním takových těch show, kde se vlastně jenom povídalo a on vyprávěl svoje zážitky z dovolených a tak dále, protože on říkal, že je hrozně slabý v angličtině a podobné věci. A musím teda uznat, že málo kdy se směju, ale tentokrát jsem se fakt jako ráchal. On má velmi takový zajímavý způsob projevu. No, kdybyste to někde viděli nebo na YouTubeku, zadejte si Kali a ono vám to tam určitě vyjede. Takže to je 4. novinka a hned potom si dáme, už to tady vidím, 3. místo. Justy, to je DJka a producentka, ona pochází z Litvy, dlouhodobě žije v Dánsku, spojila vlastně síly s britskou zpěvačkou Sam Harper a vylezla z toho skladba, která se jmenuje Just a Little. A já se tak jako dívám, jestli se vám to líbí, jakože mně se to třeba líbí, tak dneska je to právě jedna z těch 3, která zmizí, to znamená, je tady 5. týden. Já myslím, že víc nemá tak nějak ani cenu, co bych se k tomu jak vyjadřoval, protože už je tady stejně naposledy. A spíš vám za ně můžu poděkovat. Minule 3., dneska taky 3.

0: Je to neuvěřitelný, ale já jsem u tohohle z toho třetího místa dostal šťukačku, to znamená škytavku. A říká se, že se stačí jako nadechnout, zadržet dech a nebo nějaká líbačka, že to určitě přejde. Takhle zadržuju tady dech už asi, no a je to tady, už asi 2 minuty, takže maximálně nějaká líbačka by to spravila, ale vzhledem k tomu, že jsem tady v rádiu sám, tak nevím. No uvidíme, máme před sebou už jenom 2 místa. Ale docela mě to mrzí, protože irští YouTube si zaslouží, abych je jako dal, jak se říká, nevážno. No, nebudu to nějak moc rozehrávat. Vznikli v Dublinu, to asi tak nějak tušíte, slavili 50. v 76. roce. A pozor, zjistil jsem, že jejich první zkouška se prý odehrála ve školní kuchyni. Dlouho si říkali feedback, potom si tak říkali the hype, no to bude zajímavý stupík, no. Než definitivně vzniklo jméno U2 a já jsem si vždycky říkal, z čeho Bono Vox si vymyslel to svoje umělecké jméno, jo, říkal jsem si takový cool, jako, ta si mu to musel dát fušku, bůj, co zatím všechno je, a pak jsem zjistil, že to pochází z názvu obchodu s naslouchátky, to se jmenovalo Bono Vox, je v Dublinu, kdybyste tam náhodou někdo jel, třeba na něj narazíte, tak budete vědět, podle koho si vlastně Bono Vox dal pseudonym. Tak jsme to přeškytali a jdeme na to.
1: Relaxáda. Relax Radio.
2: Druhé místo.

0: Tak jsem si to tady očkytal stranou, vyšel jsem si na terásku, nalil jsem do sebe jako za tu chviličku asi půl litr vody, tak mám strach, aby se mi zase nechtěl čůrat. No ale tak snad to zvládnem. Máme před sebou rekapitulaci novinek, ty jsou celkem čtyři, to bychom mohli dát, jdem na to.
1: Relaxáda.

Slow Dance, to je první novinka, můžete pro ní hlasovat na www.radio-relax.cz, tam najete na Relaxádu a tam už se vám to všechno objeví a ono vás to tak nějak navede. Nebo můžete dát hlas Madoně, Kylie Minogue, která těm bych dal hlas já. Pokud máte rádi country, tak je vaše favoritka Daša a Memo. Já jak slyším banjo, tak jsem úplně k neudržení. Bohu, jestli to nemají někde na klávesách, jo, ale já ho tam prostě slyším. Čtvrtá novinka, Nia společně s Kalim, dneska doma nebudem.

0: To je taková muzika ze života, by se dalo říct. No ale jdeme na tu základní desítku, protože tam nám tři skladby vypadly, ale ten zbytek, ten je docela dobrý si zopáknout.
1: Relaxáda.

jak jsem ji pojmenoval, ale tak má úspěch, sice se drží už dvě vydání na 10. místě, ale já si myslím, že její čas teprve přijde. Třeba už zrovna příště, jako uvidíme, www.radio.relax.cz, pomožte Jenny směrem vzhůru. Na 9. Blanka.

0: A tím mám rád, že na to, že z Polska má jednoduchý jméno, takže bych jí určitě hlas dal. Na stupínek výš, na osmičce Victoria Monet. To je zpěvačka, kterou jsem si zařadil do té své vlastní kategorie uspávačka hádů, ale uvidíme, třeba se bude dařit. Mimi Web, sedmé místo. A mám moje sympatie, protože jsem na jednom vystoupení, co jsem viděl, ne, že bych na ní byl, ale na YouTubku, jsem viděl, že ona i při tom vystoupení strašně jako komunikuje s lidma, je fakt vychechtaná, prostě má ten kontakt a to taky dělá hrozně moc. O stupínek výš je Lukas a Steve, All I Know. Mimochodem, tyhle ty dva pánové, to jsou DJové, teda mimochodem, to abyste věděli, ty dokážou udělat neskutečnou show. Kdybych mohl někdy se na ně zajít někam podívat, tak bych šel, a to i přesto, že jsem tak jako společensky, no ne, příliš výrazný, ale na ně bych se mrknout čel. Na pátém místě Adonis, Cherry on a Cake. Svým způsobem ho obdivuju. Dělá si svoji muziku, jako i ten svůj design na vystoupeních a tak dále, ale jako v normálním civilním životě je celkem jako v pohodě, když ho vidíte. Jednou jsem s ním mluvil, bylo to docela prča. Čtvrté místo, Chris Cross Amsterdam. Vždycky, když to slyším a hlavně čtu Chris Cross, tak si vzpomenu na 90. léta, na ty dva maníky, jak měli všechno v obráceně. Byla to prostě móda. Trojka, Justy a Sam Harper, Just a Little. Dneska bohužel naposledy na dvojce U2, Street of Dreams. No, protože nemáme moc času, tak rovnou přejedeme na jedničku, tam je Madonna dnes po druhé, ovšem solově, Danceteria, vzpomínka na klub, kde začínala v 80. letech, to ještě nosila takový ty špičatý podprsenky a byla drobátko mračí, ale dneska je zase zkušenější, má víc peněz, takže prostě jasná volba. Danceteria, dneska první místo, pátý týden. A ještě než si ji pustíme, tak připomeneme, kde hlasovat, www.radio-relax.cz. Je to jenom a jenom na vás, protože na to máte pár dní a to příští vydání může vypadat úplně jinak. Pojďme tedy na úplný vrchol. Relaxády.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia.

0: Výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 26. srpna.
0: Tento den roku 1278 padl v bitvě na Moravském poli král Přemysl Otakar II. Roku 1346 další král Jan Lucemburský. Psal se rok 1728, když ruský mořeplavec Vitus Bering objevil během první kamčatské expedice průliv mezi Asií a Amerikou. Později byl po něm pojmenován. Roku 1960 se narodil americký jazzový saxofonista Branford Marsalis. Roku 1743 se narodil Antoine Lavoisier, chemik, který pojmenoval kyslík a popsal jeho funkci. 1883, to je rok, kdy vybuchla sopka na ostrově Krakatoa, západně od Jávy. Výbuch zničil většinu ostrova a zapříčinil obrovské vlny tsunami, které zabily více než 36 tisíc lidí. Roku 1969 se narodil člen No Doubt Adrian Young. Tento den roku 1948 se narodila slovenská herečka a velvyslankyně Magda Vašáriová.
2: Hadej, sama voda. Přihořívá? Hoří. Nosím tam pro tebe, Francini, spisovat.
0: 26. srpen 1972 začínaly olympijské hry v německém Mnichově. Roku 1966 se narodila Shirley Manson, zpěvačka kapely Garbage. 60 let předtím objevil Albert Sabin vakcínu proti dětské obrně. Ročník 1971 je v Mexico City narozená zpěvačka Thalia. Roku 1980 se tento den narodil Macaulay Culkin, americký herec známý hlavně z filmu

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
2: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
0: Jedině v outletu Pop Airport.
2: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
0: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
2: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
0: Více na pop.cz.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Relax, relax radio.
5: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

0: plnej skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Prahy.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: 6.00.
4: Relax Radio.
5: Relax Radio.
4: Počasí.
3: Den startuje se zataženou oblohou. Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo v jihozápadní polovině středních Čech polojasno. Zejména v severní polovině středních Čech se bude místy vyskytovat občasný déšť anebo přehánky. Během odpoledne a večera se může na jihozápadě objevit bouřka. Zároveň bychom měli očekávat ubývání srážek, částečně i oblačnosti. Nejvyšší odpolední teplota 22 stupňů Celsia, místy 25. Takže když máme tohleto krásné počasí, tak si zajezdíme na snowboardu s Danem Bártou.

0: Je tady nová písnička Jamese Blunta, 6 hodin 8 minut, premiéra na rádiu Relax, Testis, Light Summer. S touhletou písničkou určitě dneska Aleš bude startovat Relaxádu. Od 18 hodin je středa, od 18 do 19 vysíláme hitparádu a do té doby můžete hlasovat pro tu stávající z minulého týdne na naší adrese webové webu radio-relax.cz v Relaxádě. Tahle písnička má letní nádech a také letní video, které se natáčelo na Ibize. Po třech letech James Blunt vydává novou písničku.
1: Prázdniny s Relaxem.

0: Školní prázdniny ještě neskončily, ale prázdniny taneční v kavárně. V kavárně Rádia Relax na hotelu Kladno ty už končí. A to znamená, že nejenom klub Rádia Relax je otevřený tento víkend, ale už taky po prázdninách kavárna. Takže pokud máte chuť na 80, 90 československý pecky, teď už je uslyšíte i v kavárně. Hlavně v kavárně a v klubu jedeme, startujeme ve 22 hodin klubovky, hitovky, jako jsou třeba v hitparádě.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
0: Jedině v outletu Pop Airport.
2: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
0: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
2: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
0: Více na pop.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte.

A dáváte si ranní porci, svůj středeční ranní výběh, tak ať vám to dneska hezky běží, počasí úplně ideální naběh, run, run, run, běžte, utíkejte, Sally s Buckingham, ale pokud jdete do práce, zase bych až tak moc nepospíchal. No a kdo má rád snowboardy, tak tahle ta písnička je pro vás.

0: Snowboardiáci v 6.28 na Relaxu.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Počasí. Na snowboardy je ještě brzy. Ráno a dopoledne dnes bude oblačno až zataženo, v jeho západní polovině středních Čech polojasno. Zejména v severní polovině středních Čech se bude místy vyskytovat občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera se může na jihozápadě objevit i bouřka. Zároveň máme očekávat ubývání srážek částečně i oblačnosti. Nejvyšší odpolední teplota 17 až 22 stupňů Celsia, v jižní části středních Čech 22 až 25. Pokud se chystáte na výlet třeba na Šumavu, záleží, v jaké nadmořské výšce, ale okolo 1000 metrů by mělo být na Šumavě 19 stupňů Celsia. Dnes to vypadá na příjemný, krásný výlet s magickými okamžiky i na relaxu. Kind of Magic už za chvilku. Freddie Mercury a skupina Queen.
2: Ráno na relaxu.
3: Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme na D8. Máme upozornění na 22. až 23. kilometru u Straškov. Vodochody ještě před tímhletím místem. Je odstavené nákladní auto. Na vleku je prasklá pneumatika. Proto je odstavené nákladní auto. Je to zhruba 22. až 23. kilometr. Pokud jedete po D8 směrem na Ústí nad Labem, počítejte se zdržením.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
6: Skočte si pro melon vodní 1 kg za 14,90 a vepřovou panenku 1 kg za 129,90.
5: Byla. To dobré začíná u nás.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

0: Pomaličku, ale jistě. A ptali jsme se na Facebooku Rádia Relax tento týden na adrese Relax Radio, jak by vypadala ideální škola podle vás. Lucie napsala asi dneska v noci, nebo možná ještě včera večer, neškatulkovat, neupozorňovat na slabé nebo naopak silné stránky jedinců, protože každé dítě je individualista. Hodnotit prakticky nikoli známkami nebo slovním hodnocením, ale motivovat zároveň naučit přijmout odpovědnost, ale ne poznámkou nebo špatnou známkou. Zároveň daleko lépe komunikovat s rodiči, protože je doba, kdy se učitel bojí pomalu ozvat a chtít řešit, aniž by byl špatný nakonec on. Tahle ta zpráva je hodně dlouhá. Přečtěte si, co napsala Lucie na Facebooku Relax Radio.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736.
1: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivé

0: Ve středu 26. srpna je přesně na vteřinu 7.00.
1: Relax Radio.
0: Dnešek bude zatažený. Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, v jeho západní polovině středních Čech i polojasno. Hlavně v severní polovině území se bude místy vyskytovat občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera se může na jihozápadě objevit i bouřka, zároveň ale máme očekávat ubývání srážek částečně i oblačnosti. Nejvyšší odpolední teplota 22 stupňů Celsia, v jižní části středních Čech 25. No a teď by to chtělo nějaký nakopávač. Kafe vám neuvařím, ale Jennifer Lopez.

0: Tady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: dovolenou jezdí zhruba 8 z 10 Čechů, to znamená přibližně 80% populace. Co je pro vás nejdůležitější na dovolené? Je to odpočinek? A nebo jsou to zážitky? Máme dotaz na Facebooku Relax Radio. Markéta píše, pokud to jde oboje, s dětmi odpočinek, moře, s mužem pak mototrip na 14 dní po Balkáně s plno zážitků a adrenalinu. Takže to vypadá, že nejlepší je mít dvě dovči.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: A důležitá informace pro vás, kdo rádi soutěžíte, soutěžte s námi odpoledne a vaše děti mohou tancovat. Relax
1: Radio. Odpolední soutěž.
2: Jdeme na to? Jasný, jdem na to. Street dance, TikTok nebo fit dance? Show dance a gymnastika. Pojďte s námi do TSM Moon.
3: Přijďte si vyzkoušet lekci zdarma. 1. a 2. září bude v našem tanečním a sportovním centru probíhat nábor pro nový školní rok. U nás to děti baví.
2: Jo, jo a jo.
3: Více na www.tscmoon.cz.
4: Vyhrajte si tento týden na relaxu pro své děti voucher na roční kurzovné.
1: Soutěž na relaxu. Relax Radio.

0: up!
1: Beach Party Slaný. Připrav se na pořádné rozloučení s létem. V sobotu 29. srpna tě čeká Beach Party na letním koupališti Slaný. 3D

0: Letní koupaliště Slaný. Více informací o akci na vshslaný.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.

O poznání lepší je dnes dopravní situace. Jede to celkem v klidu. Občas někde kolona, nehod je mnohem méně než včera, tak snad to tak bude. Linka řidičů k nám do studia 606 736 736. Ale na co se podíváme, určitě na turismus, které země nejčastěji cestují a kam se jezdí nejčastěji na dovolenou. Za chvilku na relaxu. 7 hodin 25 minut.

0: 7 hodin 29 minut.
1: Relax Radio.
0: Dobré ráno ve středu 26. srpna. Ráno a dopoledne bude oblačné až zatažené. V jeho západní polovině území i polojasno, zejména v severní polovině středních Čech se bude místy vyskytovat občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera se může na jihozápadě objevit i bouřka, ale zároveň očekáváme ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší odpolední teplota 17 až 22 stupňů Celsia. V nadmořské výšce 1000 metrů na horách kolem 14, ale na Šumavě až 19 stupňů Celsia a stejně tak v jižní části Čech by dnes odpoledne mělo být 25. Takže letní písnička je tady. Ricky Martin. Léto ještě neskončilo, zítra už se má konečně zase oteplovat.
1: Prázdniny s relaxem.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Tohle je pozdrav z Portorika od Rickyho Martina a my jdeme cestovat do Finska, do Spojených států, ne obráceně. Nejvíc mezinárodních cest na osobu podnikají obyvatelé právě Finska, Spojených států a severských zemí, jako je Švédsko a Norsko. A proč? Finové a Skandinávci podle statistik cestovního ruchu vedou žebříčky počtu uskutečněných cest na osobu a rok. Finsko dosahuje průměrně 7 cest na osobu ročně, a to díky vysokým příjmům a silné kultuře cestování. Takže pokud chcete někde vydělat penízky, tak si pravděpodobně do Finska, do Skandinávie. No a Američané, obyvatelé USA patří k největším globálním cestovatelům, jak v rámci domácí turistiky po Americe, tak v objemu výdajů na mezinárodní cesty. Evropa, Němci a Britové v celkovém objemu výdajů a počtu těch uskutečněných zahraničních dovolených patří tradičně k nejsilnějším národnostem v Evropě, a nejrychleji rostoucí a objemově nejsilnější trh v Asii tvoří Číňané. Globálně nejnavštěvovanější země na dovolenou jsou Francie, Španělsko a Spojené státy. Tam se jezdí nejčastěji. Podle dat Českého statistického úřadu tak směřují čeští turisté my na zahraničních dovolených nejčastěji do Itálie, Chorvatska a na Slovensko. To pořád zůstává.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax rádio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní upozornění posíláme na naší berounskou frekvenci u Mořinky, u obce Mořinka. Probíhá vyšetřování nehody, osobní auto je mimo silnici, na místo vyrazila i záchranka.
0: Relax Radio.
2: Beroun 97,5 FM.
0: 97,5 FM.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pojďme se podívat na silnice, co kde se děje. Dvakrát z berounské frekvence u Mořinky na Berounsku probíhá vyšetřování nehody. Osobní auto je mimo silnici a na místo nehody vyrazila nejenom policie, ale i záchranka. Na D5 dejte pozor na 12. kilometru ve směru na Beroun. U Vráže je odstavené nákladní auto kvůli defektu. V Praze se stala dopravní nehoda u Velké Chuchle. U Velké Chuchle havaroval autobus s osobním autem směrem na Zbraslav.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý servis?

0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Na vteřinu přesně teď 8:00.
1: V Berouně začne další etapa rekonstrukce ulice Na Dražkách a se zdravotnictvím je spokojeno 74% Čechů. Máme pro vás zprávy, s Danem vám přejeme hezké ráno.
2: Relax Radio.
1: Od začátku září odstartuje další fáze rekonstrukce ulice Na Dražkách v Berouně, tentokrát od nového kruhového objezdu až ke křižovatce s ulicí Plzeňská. Tuto část ulice proto čeká uzavírka, a to v období od 1. září do 30. listopadu. Hlavním cílem této etapy je kompletace pozemních komunikací, úprava odvodňovacích vpustí a dokončení dláždění chodníků. Komisařka oddělení prevence příbramské policie Monika Šindlová přináší informace pro větší bezpečnost cyklistů na silnicích.
3: Cyklisté mají mít na jízdním kole přední odrazku bílé barvy, zadní odrazku červené barvy, oranžové odrazky na pedálech a na paprscích kol. Za snížené viditelnosti navíc přední světlomet svítící bílé a zadní svítící červeně.
1: Se zdravotnictvím je spokojeno 74% Čechů. Evropský průměr spokojenosti je přitom výrazně nižší, 56%. Důvěra ve zdravotnictví navíc v Česku v posledních letech roste. V roce 2024 mu věřilo 68% Čechů, loni 70%. Češi mají největší obavy z dlouhodobých čekacích dob na vyšetření kvůli nedostatku zdravotníků. Stárnutí populace a chronických nemocí se bojí 53% dotázaných a 58% se obává nárůstu obezity a nezdravého životního stylu. Americká zpěvačka, autorka písní, herečka a filantropka Dolly Parton zemřela ve věku 80 let po krátkém boji s rakovinou v nemocnici ve městě Nashville. Informaci o příčině jejího úmrtí podle světových agentur zveřejnil v noci na dnešek její mediální zástupce. Vedle prezidenta Donalda Trumpa a dalších činitelů jí obdiv vyjádřili i celebrity z hudebního světa, včetně zpěvaček Taylor Swift nebo Beyoncé.
2: Sport.
1: Fotbalisté Bohemians Praha ve druhém kole domácího poháru zvítězili v zápech 3-2. Rozhodující gól dal po změně stran střídající Ladislav Almásy. Poslední celek nejvyšší soutěže Zlín vstoupil do MOL Cupu výhrou nad jiným třetiligovým soupeřem. V Uničově triumfoval 2-0.
2: Relax Radio.
1: Ráno a dopoledne očekáváme zataženo a lokálně se vyskytnou přehánky nebo déšť, hlavně na západě a severu kraje. Popolední srážky od jihu ustanou a později začne ubývat i oblačnosti na polojasno. Teploty do 22 stupňů Celsia.
0: Takové počasí očekáváme. Co ty očekáváš, Kamčo, na dovolené? Odpočinek a...
1: Sluníčko.
0: A nebo adrenalin?
1: Odpočinek. Ale většinou tam máme nějaký adrenalin, protože mi se něco stane po každý.
0: Jo, jakože se ještě navíc něco stane.
1: No,
0: ne,
1: ještě
0: že si
1: jako
0: naplánuješ,
1: že...
0: třeba,
1: já si naplánuju klid, ale něco se stane.
0: Padák, nebo...
1: No, tak to určitě ne, já to mám jako, já to nemusím ani plánovat, mně se něco takového vždycky jako přihodí, takže...
0: Takže teď si dáme pohodu a dlouhej kous.

0: Tady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní nehoda se stala nedaleko Panenského Týnce, ale není to na sedmičce, není to na D7, ale souběžná silnice, která vede z Telců, Telce směr Vrbno nad Lesy, kde se srazila tři osobní auta. Na místo je přivolaná hlídka policie.
1: Relax Radio.
3: Louny 94,8 FM.
1: 94,8 FM.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Čenasky na konci téhleté písničky zpívali Neštěkne po mně ani pes. Tak zrovna dneska je Mezinárodní den psů. Ať si to vaši pejskové užijí dneska ten den, budete na ně určitě víc hodnější, ale já tady mám dopravní upozornění, dopravní informaci právě havárii se psem, takže taková trošku kuriozní dopravní informace. Je to z Prahy na Vypichu v ulici Ankarská došlo ke srážce ke střetu cyklisty a psa, takže se vyšetřuje tahle ta dopravní nehoda. Dávejte na pejsky dneska víc pozor. Mezinárodní den psů.
0: Praha 92,3 a 103,4 FM.
2: 92,3 a 103,4 FM.

Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích.

0: Pardubicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
8: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.

0: 26. srpna má svátek Luděk. Luděk, Luďku, blahopřejeme ti k svátku. Luděk vzniknul buď to s domácněnou podobou jména Lubomír a Ludoslav, což znamená ten, který lidu přináší mír a slavící lid. A nebo je to taky domácí podoba německého jména Ludvík a to znamená slavný válečník.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 26. srpna.
3: Tento den roku 1278 padl v bitvě na Moravském poli král Přemysl Otakar II. Roku 1346 další král Jan Lucemburský. Psal se rok 1728, když ruský mořeplavec Vitus Bering objevil během první kamčatské expedice průliv mezi Asií a Amerikou. Později byl po něm pojmenován. Roku 1960 se narodil americký jazzový saxofonista Branford Marsalis. Roku 1743 se narodil Antoine Lavoisier, chemik, který pojmenoval kyslík a popsal jeho funkci. 1883, to je rok, kdy vybuchla sopka na ostrově Krakatoa, západně od Jávy. Výbuch zničil většinu ostrova a zapříčinil obrovské vlny tsunami, které zabily více než 36 tisíc lidí. Roku 1969 se narodil člen No Doubt Adrian Young. Tento den roku 1948 se narodila slovenská herečka a velvyslankyně Magda Vašáriová.
4: Hadej, sama voda. Přihořívá? Hoří. Musím tam pro tebe, Franci, nic spisovat.
3: 26. srpen 1972 začínaly olympijské hry v německém Mnichově. Roku 1966 se narodila Shirley Manson, zpěvačka kapely Garbage. 60 let předtím objevil Albert Sabin vakcínu proti dětské obrně. Ročník 1971 je v Mexico City narozená zpěvačka Thalia. Roku 1980 se tento den narodil Macaulay Culkin, americký herec známý hlavně z filmu Sandoma.
5: Relax. Relax Radio. You always liked an after party, so I guess I should have known. So we hate the paparazzi, now you're somewhere they can't go.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Policie i celkově složky integrovaného záchranného systému v Kladně vyrazili k dopravní nehodě. V Kladně havarovala motorka v ulici Americká. Projíždějte opatrně vedle nákupního centra.
1: Relax Radio.
3: Kladno. 92,3 FM.
1: 92,3 FM.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Složky integrovaného záchranného systému musely vyrazit k dopravní nehodě v Kladně v ulici Americká, kde havarovala motorka, ale taky v Rakovníku, nebo krátce hned vedle u Rakovníka se stala dopravní nehoda na křižovatce, ze které se jede na Senomaty a na Kněževést na Chrášťany, kde se střetla dodávka s osobním autem a tam vyrazila před pár minutami záchranka.
0: Rakovník 97,4 FM. 97,4 FM.

0: Já mám strašný hlad.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
2: Na hlad je nejlepší se najíst. Tak v této hodině to teda padá jedna nehoda za druhou. Pozor, dejte u Mořenky, kde probíhá vyšetřování nehody na Berounsku, je to nedaleko Berouna, kde havarovalo osobní auto mimo silnici, tam zasahovala záchranka. V ulici Arménská v Kladně u nákupního centra havarovala motorka, zasahují složky integrovaného záchranného systému, stejně tak na výjezdu z Rakovníka směrem na Jesenici nebo Senomaty. A v tuto chvíli v Hořovicích z Hořovic máme další hlášenou dopravní nehodu vážnou, kde osobní auto po dopravní nehodě v ulici Horní začalo hořet a na místě teď zasahují složky integrovaného záchranného systému, záchranka i hasiči.
1: Relax Radio. Beroun 97,5 FM. 97,5 FM.

0: čtvrtek 27. srpna od 19 hodin se můžete těšit na velkolepý koncert skupiny Chinaski. Čtvrtek 27. srpna, zahrada Kladenského zámku. Chinaski naživo. Buďte u toho. Více na www.městokladno.cz.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
3: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: V Petě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Škola se blíží a proto odpoledne na Relaxu soutěžíme.
1: Relax Radio. Odpolední soutěž.
2: Jdeme na to? Jasný, jdem na to. Street dance, TikTok nebo fit dance? Show dance a gymnastika. Pojďte s námi do TSM Moon.
3: Přijďte si vyzkoušet lekci zdarma. 1. a 2. září bude v našem tanečním a sportovním centru probíhat nábor pro nový školní rok. U nás to děti baví.
2: Jo, jo a jo.
3: Více na www.tscmoon.cz.
4: Vyhrajte si tento týden na Relaxu pro své děti voucher na roční kurzovné.
1: Soutěž na Relaxu. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pojďme si připomenout dopravní nehody, ke kterým došlo v této hodině, které se ještě vyšetřují. V Hořovicích po požáru už by mělo být uhašené osobní auto. Po dopravní nehodě začalo hořet osobní auto v ulici Horní Hořovice. U Mořinky se stále vyšetřuje dopravní nehoda osobního auta, které havarovalo mimo silnici, na místo vyrazila i záchranka. V Kladně v ulici Americká vedle nákupního centra zkomplikovala dopravu havárie motorky. A v Rakovníku dejte pozor při výjezdu z Rakovníka směrem na Olešnou, na Kněževéz anebo na Senomaty se střetla dodávka s osobním autem.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý

0: Za půl minuty bude 9 hodin.
1: V Mladé Boleslavi vyroste moderní centrum dopravní výchovy a ubytování s mazlíčkem je jedno z hlavních kritérií při výběru hotelu. Hezké dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Mladá Boleslav je specifickým regionem, kde přítomnost automobilového průmyslu přináší extrémně hustou dopravu. S tímto faktem se pojí i zvýšený tlak na bezpečnost v silničním provozu, a to zejména u dětí a nováčků za volantem. Ve městě dlouhodobě chybí moderní zázemí pro dopravní výchovu. Nově vznikající komplexní areál má umožnit nácvik krizových situací jak pro budoucí řidiče, tak pro cyklisty a chodce z řad školní mládeže. Provoz na letišti Praha se po několika měsících vrátil do standardního režimu. Více už mluvčí Jiří Hanych.
3: Dokončili jsme druhou závěrečnou etapu modernizace okolí hlavní vzletové a přistávací dráhy. Během 4,5 měsíce se podařilo realizovat celkem 14 stavebních a technologických projektů letiště Praha a vedle toho ještě 3 významné investiční akce našich externích partnerů. Provoz se tímto vrací do standardního režimu. Převedení provozu z vedlejší dráhy na dráhu hlavní probíhá v koordinaci s řízením letového provozu.
1: Zájem českých měst o trolejbusovou dopravu v posledních letech roste i díky parciálním trolejbusům, které mohou část trasy jet mimo trolejové vedení. Shodli se na to ministerstvo dopravy, sdružení dopravních podniků i čeští výrobci trolejbusů. Před 90 lety vjeli v Praze první trolejbusy a v roce 1972 byl jejich provoz ukončen. Před 2 lety ale v hlavním městě znovu začal plnohodnotný provoz trolejbusových linek. Ubytování s domácím mazlíčkem je jedno z hlavních kritérií výběru hotelu. Obliba cestování s mazlíčky je taková, že se už dávno nejedná jen o letní záležitost. Lidé s nimi cestují celoročně. Ubytovací zařízení, která umožňují pobyty s chlupatými členy domácností, tak mají oproti ostatním konkurenční výhodu. Také podle portálu Amazing Places vyhledávají zákazníci ubytování s domácími mazlíčky častěji než třeba snídani v ceně nebo soukromou výřivku.
2: Sport.
1: Hokejisté Liberce touží v nadcházející extraligové sezóně dojít dále než v minulém ročníku, který pro Bílé tygry skončil trpkou domácí porážkou v 7. duelu čtvrtfinálové série s Karlovými Vary. Chtějí být hrozbou pro největší giganty a netají se největšími ambicemi. Zástupci severočeského klubu to uvedli na tiskové konferenci.
2: Relax Radio.
1: Nakladně v Berouně se teploty pohybují kolem 13 stupňů, odpoledne můžeme naměřit až 22 stupňů Celsia. Během dopoledne počítejte se zataženou oblohou, lokálně se vyskytnou přehánky. Popolední srážky od jihu ustanou a později začne ubývat i oblačnosti na polojasno.
0: Dnes je Mezinárodní den psů. Jak to doma oslavíte?
1: Tak to nevím, asi dostanou nějaký maso.
0: Dostanou pejskové?
1: No jasně.
0: A ty s nima půjdeš na procházku dlouho?
1: No tak každoročně.
0: Každoročně. Chodíte jednou za rok?
1: Jednou za rok s nima neveve, no jinak oni jsou chudáci doma.
0: Jak jsi mluvila, když je teda ten mezinárodní den pejsku, když ty jezdíš někam se ubytovat, vozíš si pejsky a hledáš hotel s ubytováním pro domácí mazlíčky?
1: Ne, my máme moji maminku, která říká, že trénuje na vnoučata, takže my když někam kdykoliv jedeme, tak vlastně jsou u ní a stará se o ně ona.
0: Máš to zařízení.
1: Mám to zařízení.
0: A nám z toho mrazit bude už za chvilkou s Terkou.
2: Relax Radio. Dan Adam. Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio.

0: CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: Posloucháte Radio Relax a startuje dopolední Café Time s Terkou. Dneska máme středu 26. srpna a svátek nám slaví Luďkové. Tak Luďkům přejeme všechno nejlepší. Kdybyste jim chtěli třeba něco zahrát, tak není problém. Napište mi na číslo 606 736 736. Jinak tady pro vás samozřejmě mám připraveno spoustu muziky. Těšit se můžete na Michaela Jacksona, Lady Gagu a spoustu dalšího a budu tu s vámi až do 12 hodin. Tak jdeme na to. Dopolední Café Time na Rádiu Relax. A teď už Rick Astley a Together Forever 90.
1: Relax. Největší hity 90.

0: Centrum RAK si vás dovoluje pozvat na zápis od 1.9. do 3.9.2026 v čase od 13 do 18 hodin na Kladně a v Berouně. Zápisy probíhají i v městě Slaném, a to pouze 1. a 2. září.
1: Zapsat se mohou děti od 4 let.
0: Tančíme showdance, street dance a máme i gymnastiku. Taneční centrum RAK je několikanásobným mistrem republiky v showdance a street dance. Chceš se naučit tančit? Máš možnost. Stačí, když tě baví tanec. Více informací naleznete na www.tcrak.cz.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Krušovice desítku nebo hořké nealko v plechu za 14,90 a kostíky za 15,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za

0: Jedna hudební ikona nám dohrála právě teď na rádiu Relax, byl to konkrétně Michael Jackson, a ten už mezi námi bohužel není. A je tomu tak v rámci Dolly Parton také, protože ta nás včera opustila ve věku 80 let. Složila nesmrtelný hit I Will Always Love You, za který potom sklidila velký úspěch Whitney Houston, a na kontě měla 25 singlů a dokonce byly i na prvním místě country žebříčku. Byla to obří filantropka, která prostřednictvím své nadace rozeslala dětem po celém světě desítky milionů knih zdarma. No a její styl, ten si pamatuje podle mě úplně každý, protože proslula extravagantním vzhledem a trefným humorem a sama o sobě říkala, že to stojí spoustu peněz vypadat takhle lacině. Každopádně Dolly Parton zemřela 25. srpna roku 2026 ve věku 80 let v nemocnici Vanderbilt Ingram Cancer Center v Nashvilleu, obklopena svojí rodinou a nejbližšími. Její skon následoval po krátkém boji s rakovinou. Její odchod vyvolal obrovskou vlnu zármutku a post po celém světě, přičemž fanoušci, hudební kolegové i politici ji uctili jako bezvýhradnou ikonu štědrosti, lidskosti a americké hudby. A já jí tam nahoru posílám další popovou legendu, Lady Gagu.
1: Relax. Cafe Time. Relax.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jdeme se podívat na dálnice, máme tady na D5 velmi silný provoz mezi 4. a 1. kilometrem ve směru na Prahu. Zdržíte se zhruba 20 minut a zbytek dopravy a kolon vypadá docela v pořádku. Pokud byste měli nějaké informace o dopravě, tak nám je neváhejte dávat vědět.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Street of Dreams. První místo. Madonna, Dance Eteria.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax.

0: každoročně vybírá ženu, nejkrásnější ženu světa toho daného roku. Letos se opět chystá speciální vydání tohoto časopisu a na titulce se objeví jedna velmi známá herečka. Kdo je podle časopisu People tou nejkrásnější ženou světa, to se ode mě dozvíte už za malou chvilku, tak zůstaňte s námi na Relaxu.
1: Café Time. Relax Radio.

0: STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci broskve volné, kilo za 32,90 a zmrzlina Rios 200 ml za 9,90. Penny.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Po včerejšku zdá se mi to, jako bych dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla tak moc funky.

listen, kdy jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, když to není fér, teď jsme na to oba. Ukaž

0: Anne Hathaway je podle magazínu People nejkrásnější ženou světa pro rok 2026. Ve 43 letech se tak dostala na titulní stranu prestižního speciálu, přestože sama přiznává, že se sebevědomím dlouho bojovala a ve své kůži se necítila dobře. Dnes už ale říká, že se naučila méně řešit očekávání okolí a mnohem víc si užívat život. Tento titul nejkrásnější ženy roku od magazínu People získaly třeba Julia Roberts, Beyoncé nebo Demi Moore, no a letos to bude právě Anne Hathaway. Ta má letos ale velmi úspěšný rok nejenom v rámci tohoto ocenění, ale také v rámci samozřejmě filmu, protože velkou roli si zahrála ve filmu Odyssea a nebo ve filmu Ďábel nosí Pradu 2 a oba tyto filmy sklízí velký úspěch pro tento rok. Tak jí samozřejmě k tomuto úspěšnému roku gratulujeme a do toho ještě je těhotná a měla by mít dalšího potomka. Vlastně ne dalšího, prvního potomka. Takže jí přejeme, ať i v tomto ohledu se jí samozřejmě daří.
1: Relax. Nejlepší rádio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Máme tu dopravní informaci od Matouše, který nám hlásí, že z Jedomělic a Libovic, tak tam je uzavřený most. Ten bude uzavřený od 24. srpna až do 31. října. Tak pokud se chystáte tam teprve projíždět, tak si dejte pozor, most mezi Jedomělicemi a Libovicemi je uzavřen.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736.
2: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý servis.

0: V čase 10 hodin a 2 minuty vám na Rádiu Relax přinášíme zprávy.
1: Na Mělnicku se objevila sršen asijská a turistice se věnuje polovina Čechů. Začínají další zprávy.
2: Relax Radio.
1: V Libichově na Mělnicku se v červenci a počátkem srpna opakovaně objevil jeden jedinec sršně asijské. Jde o invazivní druh, který představuje významné riziko především pro včelstva a volně žijící hmyz. Pátrání po dalších jedincích nebo hnízdě bylo zatím neúspěšné. Není jasné, zda se v okolí Libichova vyskytuje hnízdo, nebo jde o osamoceného jedince, dovezeného například do nedalekého mělnického přístavu. Agentura ochrany přírody a krajiny prosí veřejnost o pomoc s hlášením výskytů tohoto druhu. Mluvčí Českých drah Petr Šťáhavský přináší informace k modernizaci vozidel na regionálních tratích.
3: Nymburské depo je dalším domovem moderních bezbariérových a klimatizovaných motorových vozů Regio Spider. V Nymburce je prvních 5 z plánovaných 21 vozů a začal na nich zácvik strojvedoucích. Oproti starším vozům mají klasický podvozek s lepším odpružením a nabízí tak pohodlnější jízdu. Jsou klimatizované, bezbariérové a mají větší výkon, takže na vhodných úsecích bude jejich jízda dynamičtější. Před nasazením do provozu prošly komplexní modernizací. Jezdit budou například na Nymbursku, Mladoboleslavsku a na několika tratích v okolí Prahy.
1: Turistika patří mezi nejoblíbenější volnočasové aktivity Čechů, a to napříč generacemi. Věnuje se jí 49% lidí, 38% dokonce vyráží na výlet několikrát do měsíce. Největším lákadlem jsou přírodní zajímavosti, následované historickými památkami a horskou turistikou. Muže navíc proti ženám více zajímají technické stavby a průmyslové památky. Kanada zavede cla ve výši od 15 do 50% na zboží dovážené ze Spojených států. Odvetné opatření za americké tarify vstoupí v platnost 8. září, oznámila podle agentury Reuters kanadská vláda. Ta zároveň představila podpůrná opatření pro kanadské podniky a pracovníky, na které eskalující obchodní válka dopadá.
2: Sport.
1: České volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně zajistili postup do osmifinále. Po vítězství 3-1 nad Ukrajinou si připsali do tabulky skupiny B třetí tříbodovou výhru a už nemohou skončit mimo postupovou čtveřici. K vítězství 25-17, 21-25, 25-19 a 25-21 pomohla Česku 21 body univerzálka Monika Brancuská. Domácí hráčky navíc skvěle bránili na cítí, zaznamenali 16 bodových bloků.
2: Relax Radio.
1: Dopoledne je zatažené, místy přehánky, hlavně na západě a severu kraje. Popolední srážky od jihu ustanou a později začne ubývat i oblačnosti na polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
0: Jak ti vyhovuje toto pochmurné počasí?
1: Nevyhovuje mi vůbec. Já bych chtěla zpátky slunce, světlo, žádný tady mraky.
0: To máme stejně. Tomu si dát korunu a třeba nějaký drink ještě, že jo?
1: No, tak jako dalo by se to. Zvládla bych to.
0: Já asi taky.
2: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio. Relax Radio. Kamila Hagarová. Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio.

0: Tady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: Lidé sbírají různé věci, ať už to jsou motýly, známky, auta nebo cokoliv jiného, tak to sbíráme my. Ale pak jsou tady celebrity, ty, co mají téměř neomezený budget peněz a pořizují si opravdu bizarní věci. Jaké věci to jsou, to se dozvíte už za malou chvilku. Teď si dáme ale Adama Mišíka a Tvoje světy. Tak zůstaňte na relaxu.
1: Relax. Café Time. Relax Radio.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače, tady Adam Mišík, posloucháte Radio Relax.

0: Konstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90 a toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
3: Jedině v outletu Pop Airport.
2: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
3: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
2: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
3: Více na pop.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: Posloucháte Rádio Relax, máme 10 hodin a 30 minut k tomu a jdeme se bavit o slibovaných bizarních věcech, které vlastní světové celebrity. Ano, bavíme se o světových celebritách, kdy jejich budget je téměř nekonečný v rámci toho, co by si mohli a chtěli třeba, nedej bože, pořídit. Máme tady jako prvního Post Malone, což je rapper a zpěvák a jeho největším kouskem sbírky je jediná existující karta One Ring za přibližně 1,7 milionů eur. Jedná se o kartičku, která vystihuje film Pána prstenů. Pak tady máme třeba Kim Kardashian. Tak ta vlastní kříž Atalah Cross, který často nosila princezna Diana. Lady Gaga, ta má u sebe 55 originálních kousků oblečení Michaela Jacksona. Je to poměrně velká a rozsáhlá sbírka a já osobně jí docela závidím. No a Mike Tyson, tak ten má holubník a ten je plný pretekářských holubů, což jsou velmi vzácní holuby. Tak to bylo našich 4 nejbizarnější věci, které vlastní celebrity a za malou chvilku se dozvíte o 4 dalších, tak poslouchejte dále Radio Relax.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Posloucháte Radio Relax a bavíme se tady o tom, co kupují slavné celebrity za svoje peníze a mají to jako sbírku. Jdeme se podívat dál. Máme tady Justina Biebera. Ten vlastní jedinečný Rolls-Royce s futuristickým designem připomínající vesmírnou loď. To, kolik zaplatil za tohle auto, to se radši ani neptejte. Herec Tom Hanks, tak ten vlastní víc než 300 psacích strojů, které sbírá už od 70. let. Henry Cavill, ten vlastní sbírku figurek ze světa Warhammer, což je zhruba 40 000 figurek, které sám dokonce i maluje. No a Rod Stewart, tak ten vlastnoručně vybudoval obrovský model železnice s rozměry 8x19 metrů. Tak na tohle musíte mít nejenom peníze, ale samozřejmě i prostor. A mě by zajímalo, kdybyste vy měli neomezený budget, co byste si pořídili? Napište mi na 606 736 736. Moc by mě to zajímalo.
1: Relax. Café Time. Relax Radio.

0: soutěž.
1: Jdeme na to?
2: Jasný, jdem na to.
1: Street dance, TikTok nebo fit dance?
2: Show dance a gymnastika.
3: Pojďte s námi do TSM Moon.
4: Přijďte si vyzkoušet lekci zdarma. 1. a 2. září bude v našem tanečním a sportovním centru probíhat nábor pro nový školní rok. U nás to děti baví.
5: Jo, jo a jo.
4: Více na www.tscmoon.cz.
6: Vyhrajte si tento týden na relaxu pro své děti voucher na roční kurzovné.
0: Soutěž na relaxu.

0: naživo. Buďte u toho. Více na www.městokladno.cz.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: 18.90 až do 1. září. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: V dnešním dopoledním Café Timeu řešíme poměrně bizarní věci, které si pořídili slavné celebrity. To už jsme probrali. Lady Gaga třeba vlastní okolo 55 nejvýznamnějších kousků šatníků Michaela Jacksona a Tom Hanks vlastní přes 300 psacích strojů. A mě by zajímalo, co byste chtěli vy, pokud byste vlastně měli neomezený budget. Tak mně přišly tady nějaké zprávy. Ahoj do relaxu, já mám moc ráda Bruno Marze, líbil by se mi nějaký jeho klobouk. Kiki. Tak Kiki pozdravujeme a to zní docela hezky, ale Bruno Mars je tady ještě mezi námi a možná si tyto kousky ještě přeci jen bude držet. A druhou zprávu, kterou tady mám, odmala mám rád Batmana. Batmobil by mi udělal radost, ale na silnici včera bych si asi moc nezajezdil. Hezký den, Tom. Tome, asi by si moc nezajezdil, ale už jenom vlastnit Batmobil by za mě bylo hodně cool. Tak třeba se to jednou podaří.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Máme přesně 11 hodin.
4: Použití pyrotechniky na stadionech by mohlo nově být trestným činem a domácnosti čekají výdaje spojené s návratem do školy až 6 000 korun. Společně s Tarkou vám přejeme klidné dopoledne.
5: Relax Radio.
4: Také letos dostali obyvatelé Rudné příležitost rozhodnout o tom, jaké projekty budou realizovány z participativního rozpočtu města. Hlasování ukázalo, že občané mají zájem nejen o zlepšování veřejného prostoru, ale také o rozšiřování možností aktivního trávení volného času. Vítězné návrhy letos spojuje jedno místo, areál v Brance, který díky nim získá nové vybavení pro děti, rodiny i sportovně založené návštěvníky. Mluvčí policistů Barbora Šnevajsová přináší informace k ranní nehodě na Kladně.
6: Krátce po 8 hodině raní jsme vyjížděli do ulice Americká v Kladně, kde havaroval motorkář. Motorkář po události z místa utekl, nicméně se tam následně vrátil. Policisté zjistili, že řidič má zákaz řízení všech motorových vozidel, proto jej převezli na obodní oddělení k dalším úkonům.
4: Zhruba na 40 železničních přejezdech po celé zemi budou instalovány kamery. Budou zaznamenávat registrační značky aut i chování řidičů. Třeba, jestli respektují světelnou signalizaci a dopravní značky. Policisté díky tomu budou moct s nás postihovat bezohledné a nebezpečné chování. Jen od začátku letošního roku už za přestupky na přejezdech rozdali více než 700 pokut. Jako prevence před nehodami má sloužit i lepší zabezpečení. Zdražení sportovních kroužků pro děti s příchodem nového školního roku znamenalo v Česku 60% rodičů, což je o 6% bodů méně než loni. Proti minulému školnímu roku se cena kroužků podle asi 39% rodičů zvýšila v průměru o 250 až 500 korun. Asi čtvrtina dětí se mimo školní tělesnou výchovu hýbe nejvýše 2 hodiny týdně.
5: Sport.
4: Použití pyrotechniky na stadionech by nově mohlo být místo přestupku trestným činem. Po úterním jednání pracovní skupiny bezpečí na stadionech v Poslanecké sněmovně to řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Podnět podle něj vzešel z fotbalového prostředí. Návrh jehož součástí má být i povinnost pro Národní sportovní agenturu zřídit bezpečný digitální registr osob vyloučených z fotbalových utkání, by chtěla koalice do legislativního procesu předložit v září.
5: Relax Radio.
4: Ještě přinášíme zprávy od meteorologů. Ti očekávají oblačno až zataženo, k večeru pak postupné ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty v severní polovině kraje 19 až 22 stupňů Celsia, v jižní polovině kraje 21 až 24 stupňů.
3: Jsi mi tady před vysíláním přiznala k tomu, že tě čeká rozlučka se svobodou.
7: Ano, protože mám z toho strach. Tak jsem čekala, že dostanu nějakou radu na to, jak nemít strach, ale vlastně jsi mi tak jako vysmála a řekla si, že ten strach je jako v pořádku.
3: Je to za mě úplně v pořádku a myslím si, že z toho, co vím, že tvoje kamarádky ti určitě vymyslely něco velmi originálního a něco, za co se budeš opravdu stydět.
7: Jsou to jako divoženky, já se právě bojím, že potom nebudu moci jít vůbec jako na ulici nikam.
3: Tak je důležité, abyste si to užili i s příjemnou hudbou, tak si k tomu klidně můžete pak pustit i relax.
7: No samozřejmě s tím počítám.
5: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio. Relax Radio. Kamila Hagarová.

0: Tady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: Během léta se v Americe uskutečnil jeden z nejvýdělečnějších koncertů všech dob. O jakého zpěváka nebo zpěvačku se jednalo, tak to se dozvíte už za malou chvilku. Teď si dáme Madonu Express Yourself, klasiku z 90. let, tak pojďte s námi relaxovat a užít si tuto pecku.
1: Relax Radio, největší hity 90.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Taneční centrum RAK si vás dovoluje pozvat na zápis od 1.9. do 3.9.2026 v čase od 13 do 18 hodin na Kladně a v Berouně. Zápisy probíhají i v městě Slaném, a to pouze 1. a 2. září.
2: Zapsat se mohou děti od 4 let.
1: Tančíme show dance, street dance a máme i gymnastiku. Taneční centrum RAK je několikanásobným mistrem republiky v show.

0: Jsou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.

Posloucháte Radio Relax a v čase 11 hodin 24 minut nám dohrál Adonis s písničkou No Common Mincher. No a my se jdeme podívat na toho nejvýdělečnějšího zpěváka. Nejedná se úplně o zpěváka, jedná se o rapera. Kanye West přepsal historii. Jeho show na Sophie Stadium se stala nejvýdělečnějším rapovým koncertem všech dob. Za jediný večer utržila přes 18 milionů dolarů, což je v přepočtu přes 382 milionů korun. Kanye se zároveň stal prvním rapperem, který na jediné show v USA prodal přes 70 tisíc vstupenek. Tak je to sice ze světa rapu, ale věřím tomu, že tyto čísla uchvátily i vás. A to procento lidí, kteří se chodí dívat na koncerty, je postupem času větší a větší, takže věřím tomu, že na koncertech, pokud to bude možné, se potká ještě více lidí a uvidíme, u jakých hvězd to bude.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D8 je porouchané vozidlo mezi 8,5 a 7 kilometrem ve směru na Prahu. Projíždějte opatrně a okolo 12. hodiny by tato dopravní komplikace měla být odstraněna. Tak si dejte pozor a samozřejmě přejeme šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Praze máme aktuálně nový řetězec Normal, který přilákal davy zákazníků, kteří v Praze na otevření čekali i dokonce přes noc. Koncept bez slevových akcí sází na trvalé nízké ceny a labirint plný novinek, který připomíná dokonce třeba i fyzický TikTok. Jedná se o drogerii s největším množstvím, největším procentuálním obsazením těch produktů, které prodávají, a máme dokonce ty obchody v Praze dva. Jeden je na Butovicích a druhý je na Flóře. Je to velký fenomén i jinde ve světě. Já jsem byla prázdniny v zahraničí a i tam bylo opravdu narváno pokaždé, když obchod Normal byl někde blízko. Tak schválně, jestli se bude zamlouvat i vám a jestli nyní ho budete i využívat.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

Za 10 minut máme poledne a na rádiu Relax nám právě teď dohrála Shakira s písničkou Zoo. Je to písnička, která byla vydaná minulý rok, protože minulý rok vyšla i pohádka, ke které tato písnička je Zootropolis, město zvířat 2. Pokud máte doma děti a této pohádku jste ještě neviděli, tak vám ji můžu samozřejmě vřele doporučit. I v rámci toho, že tato písnička se k filmu velmi povedla. No ale my jdeme dál. One Direction, písnička Story of My Life, to je písnička, která vás určitě chytne za srdce a vydaná už byla v roce 2013 a je neuvěřitelné, jak ten čas běží.

0: Krásné poledne vám ze studia Rádia Relax přeje Terka a Kamila.
1: Berounský akvapark prochází po 20 letech rekonstrukcí a od ledna by mělo dojít ke změnám v platových tabulkách. Den je v polovině, ale zprávy na začátku.
2: Relax Radio.
1: V rámci letošního léta se po téměř 20 letech nepřetržitého provozu berounského akvaparku přistoupilo k první velké rekonstrukci. Hlavním pilířem byla kompletní výměna dlažby na ochozech kolem 25-metrového plaveckého bazénu. Z tohoto důvodu byl v průběhu prázdnin uzavřen plavecký bazén a parní kabina. Atrakce zůstaly otevřené bez změn. Dálnice D10 dostane u Mladé Boleslavy úplně nový povrch. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Dálnice D10 patří k páteřním dálničním tahům, kudy denně projede u Mladé Boleslavy až 50 000 vozidel. Povrch pod tíhou nákladní dopravy výrazně trpí. Poničenou vozovku na necelých 4 km proto u Mladé Boleslavy kompletně vyfrézujeme a nahradíme ji novou, kvalitnější a pevnější směsí. Potřebujeme na ní zhruba tisícovku plných nákladních aut, takzvaných mixur betonu.
1: Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Nejnižší tarif by měl začínat na minimální mzdě, která by měla pro příští rok činit 24 900 korun. Žádná z dalších tarifních částek by neměla klesnout pod zaručený plat. Výdělek by se nově měl pravidelně upravovat po 5 letech praxe. Rozdíl v platovém základu podle odbornosti, náročnosti a odpovědnosti práce by měl činit nejméně 4%. Odborům a zaměstnavatelům to navrhli ministr práce Aleš Juchelka a ministryně financí Alena Schillerová. Zaměstnavatelé označili reformu odměňování ve veřejné sféře za odvážný krok, odboráři za revoluci. Výdaje spojené s návratem dětí do školy očekávají české domácnosti nejčastěji v rozmezí mezi 2 000 a 6 000 korunami. Tyto náklady dokáže pokrýt z běžné výplaty 58% lidí. Ostatní musí sáhnout do úspor nebo si za tímto účelem odkládají peníze předem. Slovenské domácnosti očekávají výdaje v podobné výši, z výplaty ale pokryje pouze 49% z nich.
2: Sport.
1: Tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová berou společné působení ve smíšené čtyřhře na US Open jako příjemné překvapení. V rozhovoru pro web Tenisový svět Menšík uvedl, že kdyby mu někdo předem řekl, že se probojuje se svou krajenkou do semifinále, bral by to.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Odpoledne bude zpočátku oblačné, postupně má být polojasno. Teploty mezi 19 až 24 stupni.
0: Tak Kamčo, my jsme v dnešním dopoledním Café Timeu řešili, co by si chtěla pořídit, pokud by si měla jako neomezený budget a bylo by to něco jako vzácného. My jsme se bavili o tom, že třeba Lady Gaga vlastní přes 400 kousků Michaela Jacksona oblečení. Jo,
4: jsem se lekla, že vlastní 400.
0: Ne, jeho kousků, ale oblečení třeba. Tak jestli máš taky něco, co by si chtěla vlastnit ty?
4: Já jsem si úplně představila teďkom toho Michaela Jacksona u té Lady Gaga, víš, jako to má někde vystavený, no to je jedno. Já asi vůbec člověče nevím, já bych si možná koupila něco po Marilyn Monroe, třeba nějaký šaty, jako Kim Kardashian, zrovna ne ty zničený, co zničila, nějaký jako jiný, nebo nějakou takovouhle jako jinou ikonu, nebo já bych si pořídila možná nějaký kamení drahý taky.
0: Ale...
4: No, třeba taky, to by mi udělalo radost.
0: Přesně tak, Kim Kardashian vlastně vlastní kříž, který nosila na sobě princezna Diana.
4: Jo, no tak ale ona vlastní taky všechno taky. Jako ta už taky neví, co by teda. Mohla
0: Já
4: by se
0: myslím,
4: podělit
0: že
4: možná,
0: je důležitý,
4: no.
0: Že přesně nevědí už, co by. Písnička You Won't Forget Me už za malou chvilku na relaxu, tak přemýšlejte nad tím, co byste si třeba chtěli také pořídit.
2: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio. Relax Radio. Kamila Hagarová. Kamila Hagarová. Relax.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: Dobrovolníci oblastní nemocnice Kladno vás zvou na akci Loučení s létem. Tato akce se bude konat zítra ve čtvrtek 27. srpna od 15 do 18 hodin. Nemocnice Kladno u závodního klubu. Tam přesně se to bude konat. A na programu máme ukázku sanitek a první pomoc se záchranářem Markem a jeho plyšovou sanitkou. Laborky.cz ty vám nabídnou zajímavé pokusy pro zvídavé děti. Kanisterapie tam bude, divadelko, hry a soutěže. No a na místě bude i náš kolega Dan Adam. No a Festival družických muzikantů. To je akce, která se bude konat na sportovním areále SK Družec. Festival startuje v pátek v 17 hodin a můžete se těšit třeba na skupinu Kupa nebo Schovanky. No a v sobotu od 15 hodin bude připraven i doprovodný program pro děti. Bumper balls, malování na obličej a tetování. Večer vystoupí Žlutý pes, Černý brejle a spousta dalších. Tak to jsou naše tipy pro vás. Krásnou středu.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Taneční centrum RAK je několikanásobným mistrem republiky v show dance a street dance. Chceš se naučit tančit? Máš možnost. Stačí, když tě baví tanec. Více informací naleznete na www.tcrak.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 26. srpna.
0: Tento den roku 1278 padl v bitvě na Moravském poli král Přemysl Otakar II. Roku 1346 další král Jan Lucemburský. Psal se rok 1728, když ruský mořeplavec Vitus Bering objevil během první kamčatské expedice průliv mezi Asií a Amerikou. Později byl po něm pojmenován. Roku 1960 se narodil

0: americký jazzový saxofonista Branford Marsalis. Roku 1743 se narodil Antoine Lavoisier, chemik, který pojmenoval kyslík a popsal jeho funkci. 1883, to je rok, kdy vybuchla sopka na ostrově Krakatoa, západně od Jávy. Výbuch zničil většinu ostrova a zapříčinil obrovské vlny tsunami, které zabily více než 36 tisíc lidí. Roku 1969 se narodil člen No Doubt Adrian Young. Tento den roku 1948 se narodila slovenská herečka a velvyslankyně Magda Vašáriová.
1: Hadej, sama voda. Přihořívá? Hoří. No jsem tam pro tebe, Franci, nespisovat.
0: 26. srpen 1972 začínaly olympijské hry v německém Mnichově. Roku 1966 se narodila Shirley Manson, zpěvačka kapely Garbage. 60 let předtím objevil Albert Sabin vakcínu proti dětské obrně. Ročník 1971 je v Mexico City narozená zpěvačka Thalia. Roku 1980 se tento den narodil Macaulay Culkin, americký herec známý hlavně z filmu Sám doma.
2: Relax. Relax Radio.

party slaný. Připrav se na pořádné rozloučení s létem. V sobotu 29. srpna tě čeká beach party na letním koupališti Slaný. 3D

0: Letní koupaliště Slaný. Více informací o akci na vshslaný.cz.
1: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: čtvrtek 27. srpna od 19 hodin se můžete těšit na velkolepý koncert skupiny Chinaski. Čtvrtek 27. srpna, zahrada Kladenského zámku. Chinaski naživo. Buďte u toho. Více na www.městokladno.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736.
1: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý servis?

0: 13. hodina právě teď naproti mě se zprávami Kamila Hagarová.
1: Středočeský kraj podal k soudu návrh na zrušení zjednosměrnění ulice Na Kruci v Praze 6 a Plzeň se s novým trenérem Kováčem pokusí o zázračný obrat.
2: Relax Radio.
1: Středočeský kraj nesouhlasí s rozhodnutím Prahy 6 zjednosměrnit v ranní špičce ulici Na Kruci a rozhodl se podat k Městskému soudu v Praze návrh na zrušení dopravního opatření. Kraj namítá, že krok výrazně zkomplikoval dojíždění pro tisíce Středočechů do hlavního města a vede pouze k delším kolonám a většímu zpožďování příměstských autobusových linek v této oblasti. Vedení městské části svůj krok nekonzultovalo ani se Středočeským krajem, ani se starosty okolních obcí. Přípravy na revitalizaci lokality u Berounky pokračují. Mluvčí Berouna Petra Lišková.
3: V současné chvíli je u projektu od Štulovny k Brodu hotová projektová dokumentace pro stavební povolení a nyní probíhá takzvaný engineering. Stávající projekt vychází z původní prezentované studie, dočkal se však několika praktických úprav. Drobnými změnami prošly například dispozice a přístupové cestičky tak, aby lépe reflektovaly reálný stav terénu a aktuální potřeby veřejnosti. Stavební práce by měly podle plánu začít v úseku od Štulovny. Harmonogram je však nutné skoordinovat s plánovanou rekonstrukcí přilehlého mostu TGM.
1: Zatékání v hotelové a restaurační části Horského hotelu a vysílače ještě v Liberci odhalila kontrola opláštění budovy. Zatímco horní laminátová část pláště unikátní budovy je podle zjištění odborníků v dobrém stavu, kovové opláštění v nižších patrech je narušené. Dílčí opravy nejsou podle odborníků dlouhodobým řešením, pláště potřeba postupně obnovit. Liberecký kraj teď zajistí nejnutnější opravy, zároveň připravuje generální rekonstrukci budovy. Situace pro houbaře se před koncem letních prázdnin zatím nezlepšila. Určitou naději ale dávají srážky z minulého týdne. Pokud by se k nim přidali další deště, za týden až 10 dní by se mohly objevit houby, jako žampiony nebo bedly.
2: Sport.
1: Fotbalisté Plzně se ve čtvrtek v domácí odvětě závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy proti Bělehradu pokusí o malý zázrak. Západočeši před týdnem utrpěli se srbským mistrem vysokou porážku 0-3 a pokud chtějí postoupit do hlavní fáze, potřebují poprvé v klubové historii otočit pohárový dvojzápas, v němž na úvod prohráli venku o 3 branky. Viktorii premiérově povede nový trenér Radoslav Kováč, který nahradil odvolaného Martina Hýského.
2: Relax Radio.
1: Časí. Odpoledne očekáváme oblačno až zataženo, k večeru ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty v severní polovině kraje 19 až 22 stupňů Celsia, v jižní polovině kraje 21 až 24 stupňů.
0: Máme po zprávách všude dobrá nálada i u nás tady ve studiu. Kamčo, takže když teď půjdeme do lesa, tak tam najdeme houby.
1: No, možná za těch 10 dní až, Honziku.
0: Takže ale teď opravdu tam najdeme, tak co
1: jo,
0: si
1: já te, houby? Jo, ty jsi byl vtipnej, takhle ježišimra.
0: No, no. Pink a Traspo už za chvilku na relaxu. My vám přejeme pohodové středeční odpoledne.
2: Relax Radio. Kamila Hagarová. Honza Ladra. Relax.

0: Tady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: 13 hodin 9 minut k tomu, nový školní rok už klepe na dveře. A zatímco pro děti to znamená, že se vrátí do lavic, pro rodiče může představovat pořádnou finanční zátěž. Když sečtete výdaje za základní výbavu, zpravidla jde o několik tisíc korun, ale pojďme to vzít z té druhé lepší strany, z té dětské strany. Taky vás tohle na konci prázdniny vždycky bavilo. Jo, ono, že končí prázdniny, tak to je jasný, to je asi pro všechny děti hodně smutný, ale aspoň to zpříjemnění toho konce prázdnin bylo vždycky nakupovat tu školní výbavu. Co bylo povinností mít? Voňavou gumu s takovou tou příchutí třeba jahod a tak dále, co ani moc ani negumovala, ale hlavně, že vonila. Nebo třeba dvoupatrový pedál. Co jste potřebovali v uvozovkách nutně do školy mít? 606 736 736, napište, tohle je v rámci Fresh Timeu první dnešní téma.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Relax.

0: Relax Radio. Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
0: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: Pojďme zpět k dnešnímu téma, SMSky na téma, co jste nutně potřebovali mít po prázdninách do školy, nás tak vrací, řekl bych, do 90. let. Velké penály a taky legendární psací potřeby, pojďme teď podrobně. Já potřebovala aktovku, penál a hlavně kružítko, to jsem stejně každý rok někde ztratila, napsala Hanka. Nejdůležitější školní pomůcka, sáček na přezuvky, ideálně s obrázkem Mickey Mouse, kdo to měl u nás ve třídě, byl král. Honzo, na ty vonavé gumy, o kterých jsi mluvil, pamatuji, gumy zvůní ovoce, které sice moc netřily, ale zase krásně voněly. Pak je tady zpráva Ahoj do rádia, hit 90. let byla jednoznačně propiska s více barvami. Tohle jsem jako dítě moc chtěla, ale dostala jsem ji až ve 4. třídě, napsala Mirka. No a pak se tady třeba objevuje dvoupatrový penál se Spice Girls. Jo, jo. Tak je vidět, že nám píšou převážně děti 90. let. 606 736 736, klidně ještě napište.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Skočte si pro Monte 4x 55 gramů za 21,90 a Billa Camembert 120 gramů v Billa klubu za 19,90.
0: Billa. To dobré začíná u nás.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pojďme zkontrolovat silnice v regionu. Pozor si dejte na Berounsku, v ulici Nádražní, v obci Hostomice, okres tedy Beroun. Je tam dopravní nehoda dvou osobních vozidel.
0: Relax Radio. Beroun 97,5 FM. 97,5 FM.

0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
1: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
2: Jedině v outletu Pop Airport.
1: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
2: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
1: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
2: Více na pop.cz.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Teďe ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Teďe výhodně. Vždycky.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: John Newman ve vysílání Rádia Relax před 14. hodinou. Jedny prázdniny školákům sice pomalu končí, ale víte, kdy budou začínat ty další. Termíny prázdnin začátku a konce školního roku i dalších důležitých dnů stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Školní rok 26-27 začne tedy v úterý 1. září a první volno čeká žáky už na konci října. Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. a pátek 30. října. No a ty vánoční prázdniny letos potrvají od středy 23. prosince do neděle 3. ledna, takže docela dlouhá doba. Tak to jen tak na okraj, ať mají žáci, studenti nějaké to těšítko, když už máme 26. srpna.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736.
1: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý

0: 14. hodina právě teď, naproti mě se zprávami Kamila Hagarová.
1: V Kralupech revitalizují školní zahradu a chmelaři letos čekají až o čtvrtinu nižší úrodu kvůli suchu. Jsou tu zprávy, pěkné odpoledne.
2: Relax Radio.
1: V areálu základní školy generála Klapálka v Kralupech pokračuje rozsáhlá revitalizace školní zahrady. Jejíž součástí bude také nová venkovní učebna. Projekt promění dosavadní školní dvůr v moderní venkovní prostor určený nejen pro výuku, ale také pro odpočinek, setkávání žáků a pořádání školních aktivit. Nově upravený areál nabídne příjemné prostředí, které propojí vzdělávání s pobytem venku a přispěje ke zkvalitnění zázemí školy. Žatec dokončuje první část revitalizace prostoru pod hradbami v Nákladní ulici. Tomáš Kasal.
3: První etapa proměny významné části městského centra přinesla modernizaci pěších tras, obnovu zeleně, nové veřejné osvětlení i doplnění mobiliáře. Část nákladů na revitalizaci prostoru pod hradbami pomohl městu uhradit Ústecký kraj díky dvěma dotací. Jedna byla přímo na první etapu revitalizace hradeb, druhá byla v rámci podpory památky UNESCO. Opravovaný úsek začíná u jihozápadního okraje při vyústění Dvořákovy ulici do Nákladní ulice a končí na severním okraji v místě křížení ulic Krátká a Nákladní.
1: Součástí projektu byla především výměna povrchu chodníků, oprava opěrných zídek navazujících na pěší komunikace a schodiště. Až o čtvrtinu nižší výnos chmele oproti dlouhodobému průměru očekávají letos chmelaři v Česku. Chmel bude mít nižší i obsah alfahořkých látek, které určují jeho kvalitu. Před zahájením sklizně chmelaři očekávali pětinový pokles úrody. Vliv na úrodu mají především dlouhotrvající sucho, nedostatek vláhy a horko. Systém zavlažování má vybudovaný pouze zhruba čtvrtina chmelnic v Česku. Příprava silnice 1/35 Českým rájem je opět na začátku. Ředitelství silnic a dálnic musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí v cenném území. To potrvá nejméně 2,5 roku. Informoval o tom generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl před jednáním se zástupci Libereckého kraje a dotčených obcí na plánované trase. Původně měla stavba začít v roce 2029. Teď dokumenty počítají se zahájením v roce 2033. I to je ale podle Mátla příliš optimistické.
2: Sport.
1: Kanoista Martin Fuchsa vykročil na mistrovství světa za zlatým hetrikem na olympijském kilometru hladkým postupem z rozjížďky. Jedno z hlavních medailových nadějí české výpravy odpoledne v Poznani čeká ještě úvodní start na trati 500 metrů. Rozjížďky dnes zvládly i všechny další české posádky.
2: Relax Radio. Časí.
1: Teploty se pohybují mezi 19 až 22 stupni, obloha je oblačná až zatažená, k večeru očekávejte ubývání oblačnosti.
0: No tak jsme s Kamčou před zprávami už to tady řešili, že už nám to počasí přijde takové jako
1: podzimní,
0: ano.
1: To je cítí ve vzduchu.
0: I včera večer, já jsem si normálně říkal, jsem pracoval na zahradě a říkám si, ty vado, jak to, že už je takováhle tma, tak kolik je asi hodin, to už bych měl jít domů. Podíval jsem se na hodinky a ono bylo 8.
1: Je to hrozný, jak to zkracuje ten den, je to, čeká nás teď takový, moje to není úplně oblíbený období, jako já jsem v depresi teď.
0: Prosím tě, lidi, je to taky, na každý období se musíme těšit.
1: No tak počkej, tak na podzim se hezkýho na podzimu.
0: Tak třeba já nevím, ty barvy té přírody.
1: No to jo, ale té chvíli, pak už je to jenom vošklivý, je zima.
0: Musíme myslet optimisticky. Miley Cyrus. Těšit se můžeme i na muziku, na tu odpolední. Midnight Sky už za chvilku na relaxu.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

Odpoledne v plném proudu máme 26. srpna, školáci si asi teďkon zacpou uši, protože já zase připomenu, že se blíží nový školní rok. Dva měsíce jsme je nepotřebovali, teď se ale nezatržitelně blíží chvíle, kdy je oprášíme a budeme používat až do konce června. Některé věty ke školnímu roku patří jako aktovka a úkoly. Třeba věta, vstávej, jde se do školy. Tak kdo už se na tuhle větu těší? 66736736, jaké další věty jsou spojené se školním rokem, za chvilku na to zase mrknem. Midnight Sky, tak to je Miley Cyrus, kterou jsme slibovali, pojďme si ji odehrát a pak zase potěšíme, myslím si, že dámské posluchačky, hlavně protože bude James Blunt, Here to Heart, už za chvilku na relaxu.

0: Rodičovské věty, které jsme teď 2 měsíce nemuseli používat. Stávej, jdeš do školy. Zpočátku to ještě půjde, děti se rozhodně těší na kamarády, s nimiž se dlouho neviděli, nadšení, ale určitě opadne. Přijde sichravý podzim, venku bude tma, zima, pod peřinou samozřejmě teplo a budík den co den nastavený na 6.40. No, vytáhnou děti z postele je často výkon hodný profesionálního vyjednavače a komu by se taky chtělo tak brzy opouštět vyhřátou postel. Máš hotové úkoly, tak to je další věta, která teď měla pauzu. Nebo nezapomeň si svačinu. Svačina totiž zapomenutá na kuchyňské lince dítě nezasytí. No a pak hlídat taky čas, kdy odpoledne vyrazit na zájmové kroužky. A jak za ně ušetřit? Dobře teď poslouchejte. Relax.
1: Odpolední soutěž.
2: Jdeme na to? Jasný, jdem na to. Street dance, TikTok nebo fit dance? Show dance a gymnastika. Pojďte s námi do TSM Moon.
3: Přijďte si vyzkoušet lekci zdarma. 1. a 2. září bude v našem tanečním a sportovním centru probíhat nábor pro nový školní rok. U nás to děti baví.
2: Jo, jo a jo.
3: Více na www.tscmoon.cz.
4: Vyhrajte si tento týden na relaxu pro své děti voucher na roční kurzovné.
5: Soutěž na relaxu. Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Taneční centrum RAK si vás dovoluje pozvat na zápis od 1.9. do 3.9.2026 v čase od 13 do 18 hodin na Kladně a v Berouně. Zápisy probíhají i v městě Slaném, a to pouze 1. a 2. září.
2: Zapsat se mohou děti od 4 let.
1: Tančíme show dance, street dance a máme i gymnastiku. Taneční centrum RAK je několikanásobným mistrem republiky v show dance a street dance. Chceš se naučit tančit? Máš možnost. Stačí, když tě baví tanec. Více informací naleznete na www.tcrak.cz.
3: Všechno,

0: 6,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Beach Party slaví. Připrav se na pořádné rozloučení s létem. V sobotu 29. srpna tě čeká Beach Party na letním koupališti Slaný. 3 DJ

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme na dálnice. Pozor na D11 na prvním kilometru ve směru na Hradec Králové. Je tam dopravní nehoda dvou osobních vozidel. A ještě pozor, D55 na 24. kilometru ve směru na Olomouc je předmět v pravém jízdním pruhu, tak s tím počítejte. Jezděte opatrně a přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na ukončení sezóny letních koncertů v zahradě Kladenského zámku. Hudba, kterou znáte. Hity, které zpívá celé publikum.
2: A večer plný emocí.
1: Ve čtvrtek 27. srpna od 19 hodin se můžete těšit na velkolepý koncert skupiny Chinaski. Čtvrtek 27. srpna, zahrada Kladenského zámku. Chinaski naživo.
2: Buďte u toho.
1: Více na www.městokladno.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Na Rádiu Relax dvojice Adam Ďurica a taky Ema Drobná. Za chvilku 15. hodina a jak se dnes cítíte, relaxáci? Je to lepší než třeba ten včerejší den, co si budeme povídat, půlka týdne je tady. Nebo vás třeba dneska někdo rozčílil? Já doufám, že ne, ale pokud se cítíte naštvaní, vaše tělo reaguje způsobem, který může mít významný dopad na vaše zdraví. Já tady doufám, že máte všichni klidný den, pohodovou středu, pohodové středeční odpoledne. A pokud tedy už ale došlo k nějakému rozčílení, tak zkuste si dát k odpolední svačině banán. Banán obsahuje hořčík a také vitamin B6 a podle expertů pomáhá dodat lepší náladu. Teď už jde jen o to, jestli vám banán bude vůbec chutnat, jestli ho máte rádi. Pokud ano, tak dobrou chuť, dejte si tedy banán. No a my si dáme za chvilku další odpolední muziku. A pokud tedy ten banán nemáte rádi, tak doporučím mrknout k nám na web, na naše sociální sítě, protože tam jsou taky dost zajímavé obrázky, které potěší oko a myslím si, že i vás rozveselí. Tak jestli máte volnou chvíli, mrkněte na naše sociální sítě.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Za půl minuty, 15. hodina, pojďme na zprávy.
1: Nakladně pokračuje rekonstrukce Hřebické ulice a Sparta investovala do zajištění bezpečnosti derby 700 tisíc korun. S Honzou vám přejeme hezké odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Město Rakovník už se pomalu připravuje na Vánoce a hledá strom, který se letos stane dominantou vánoční výzdoby na Husově náměstí. A stejně jako v předchozích letech se můžou do hledání zapojit i občané. Mluvčí Kladna Vidheral přináší aktuální informace z rekonstrukce Hřebické ulice.
3: První etapa rekonstrukce Hřebické ulice v úseku od ulice v Bažantnici po supermarket finišuje. Pátek 28. srpna odpoledne bude tato část ulice už průjezdná. Jsou zde nové chodníky, včetně vstupu k domům, nový povrch silnice, nová parkovací stání, nové veřejné osvětlení a upravená zeleň. Druhá etapa rekonstrukce Hřebické odstartuje 5. září a na řadu se dostane úsek od supermarketu až po výjezd u pošty v ulici Jerevanská.
1: Sporná novela upravující sestavování veřejných rozpočtů bude platit. Sněmovna dnes přehlasovala koaliční většinu veto prezidenta Petra Pavla. Předloha umožní vládě kromě jiného o několik let déle než nyní navyšovat obranné výdaje. Obdobně to bude nově platit pro strategické infrastrukturní stavby. Kabinet také bude moci překročit schválené výdaje při horší bezpečnostní situaci. Opozice se obává většího utrácení a růstu dluhu a obrátí se na ústavní soud. Generální ředitel a předseda představenstva Českých drah Michal Krapinec ve středu odstoupil z čela státního dopravce. Ve funkci skončí ke konci srpna. Od září ho nahradí dosavadní vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní na ministerstvu dopravy Lenka Hamplová. Dozorčí rada se jeho postem ve středu mimořádně zabývala kvůli tomu, že nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Krapinec krok zdůvodnil tím, že ji nepotřebuje.
2: Sport.
1: Fotbalová Sparta investovala do zajištění bezpečnosti nedělního ligového derby se Sláví 700 tisíc korun. Letenští o tom informovali na svém webu. Praští rivalové se utkají poprvé od květnového nedohraného derby v Edenu, které předčasně ukončily výtržnosti slávistických fanoušků.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí.
1: V kraji je oblačno, k večeru má být obloha spíš polojasná, teploty se pohybují kolem 29 stupňů. Noc bude převážně oblačná, k ránu místy mlhy. Zítra se vrátí jasná obloha a teploměry mohou naměřit až 29 stupňů Celsia.
0: Škola klepe na dveře a taky tvoje svatba, takže tebe teď podle mě v těchto dnech čeká rozlučka se Svobodou.
1: Je to tak.
0: Ty, tak to bude je hodně to velký.
1: To já říkáte jako všichni, já bych to chtěla vlastně jako v poklidu. Počkej, a úplně už v míru bych to chtěla.
0: Dobře, tak ono už to začalo tou vlastně tím dopisem, který ti přišel.
1: Ano.
0: Instrukce v tom dopise byly, co si máš vzít na sebe a tak dále.
1: A že to nebudu potřebovat.
0: A byl u toho i takový specifický balónek.
1: No, byly tam dva balónky, jeden byl takový slušný a druhý byl takový hodně neslušný, který já jsem si musela donést domů a potkala jsem podle mě celý sídliště u toho.
0: Ano, protože Nové Strašecí není jako tam vlastně tam se skoro všichni znají, takže i já vím tuhle tu informaci, s jakým balónkem jsi šla.
1: No.
0: Tak asi naši posluchači si dokážou asi představit, co to je za balónek. Pojďme jim to trošku víc popsat, ale poslouchají děti, že jo? Takže
1: no, jak to mám popsat? Popiš to ty možná, ale tobě to bude líp.
0: Tak mají to chlapečkové.
1: Mají to chlapečkové, no, tak já
0: a s tímhle jsem, si šla po Novém Strašecí.
1: S tím jsem šla, je to jako dost velký.
0: To byl
1: je to jako
0: balonek plněný heliem, takže lítal nad
1: takže hlavou. Takže lítal, já jsem se teda snažila ho držet, tak jako jsem se snažila skrotit, ale nešlo to, foukal vítr, takže mi ještě bouchal do hlavy.
0: A ještě tě potkala sousedka, která o tom určitě všem povyprávila.
1: Jo, jo, jo, těším se na to, no.
0: To bude velký teda. Kdy budeš zase ve vysílání Rádia Relax?
1: No už vlastně nebudu teďko.
0: Takže vlastně teď pojď si vychutnat poslední IDčko teda.
1: A to není Abu Hagarová navždy.
0: Jo, a to music jako děkan, doufám, to si dáme za chvilku a my vlastně tohleto, co teďkon zazní, nemusíme předělávat.
2: Relax Radio. Kamila Hagarová. Honza Ladra.
4: Relax.
2: Relax Radio.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: 15 hodin 9 minut k tomu, středa 26. srpna, dnes jsme řešili příchod nového školního roku. Tímhle tématem jsem asi dost provokoval studenty, ale konec prázdnin vnímáme i my dospěláci. Věřte nebo ne, u spousty lidí tohle může vyvolat takový malý smutek. Psychologové mluví o takzvaném smutku z konce léta. Nejde samozřejmě o žádnou diagnózu, spíš o přirozenou reakci na změnu. Léto máme spojené s volností, dalšími dny, dovoleným, výlety a menším množstvím povinností. A najednou přijde září, návrat do režimu, návrat do práce, školy, kroužků a budík samozřejmě bude nastavovat. Takže jestli máte pocit, že vám léto utíká mezi prsty a už teď se vám po něm stýská, nejste v tom rozhodně sami. A možná je nejlepší si ještě těch posledních pár letních dnů pořádně užít. A hlavně si najít další těšítko na září, na říjen a tak dále, tak klidně už teď můžete zase něco hezky plánovat. A nebo si vychutnávat poslední ty dny prázdnin. Třeba s další odpolední muzikou, s prázdninovým relaxem.
1: Prázdniny s relaxem. Relax Radio. I get sick of-

0: Dneska mají svůj den všichni chlupáči, kteří nám dokážou během pár vteřin zlepšit náladu. 26. srpna, což je právě dnes, je totiž Národní den psa a věděli jste, že psi dokážou rozpoznat lidské emoce nejen podle hlasu, ale také podle výrazu obličeje. Výzkumy ukazují, že pes dokáže například rozlišit šťastný a rozlobený lidský výraz. A ještě zajímavější je jejich čich. Některé pachy dokážou psi zachytit v koncentraci, která je pro člověka prakticky nepředstavitelná. Takže pokud dnes doma máte psa, možná si zaslouží o jeden pamlsek navíc, když dnes je tedy Národní den psa. Myslete na to.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

0: Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme na dálnice, pozor si dejte na Pražském okruhu na 80. kilometru ve směru na D1, je tam předmět na vozovce, aktuálně neprůjezdný levý jízdní pruh, leží tam podle dostupných informací dveře z auta v levém jízdním pruhu, takže si počítejte. A ještě i pohled na silnice v ulici Dukelských hrdinů, tady na Kladně je tam dopravní nehoda dvou osobních vozidel.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736.
2: S relaxem v pohodě na cestách.
0: Relax Radio.

0: Po dlouhé době souboj moderátor versus zprávařka s Kamčou. Tak hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Já vám musím ve tváři, protože i když to neuhodnu, tak je to vlastně takový dárek. Jako,
1: že jsem dorazila.
0: Že jsi vlastně tebou tady, ano. Já ti moc krát děkuju, že se po dlouhé době vidíme. A už teď se těším na tvoji svatbu, která proběhne v září 9.
1: Jo, počkej, tak ty už to takhle...
0: To nemůžu?
1: No tak já nevím, Honzíku.
0: Tak to už stejně všichni.
1: No podle mě všichni ne.
0: Ale
1: a já
0: jo,
1: teda
0: jo.
1: Musím říct, že jsem uvedla špatně to příjmení. Já vlastně budu mít nový příjmení, ale budu mít furt i svoje příjmení.
0: To bylo právě na začátku téhleté hodiny, kdy vlastně pouštíme vždycky po zprávách, my tomu tady říkáme interně IDčko.
1: Ano.
0: Jo, je to Honza Ladra, nebo Kamila Hagarová a Honza Ladra. Ano. A my to vlastně... Potom 9. září budeme měnit, že jo?
1: Ano.
0: Tonda bude mít práci. Tonda je náš technik, takže to bude
1: technici
0: muset měnit.
1: Technici budou mít práci, ano.
0: Pojď, jak to bude znít, prosím tě, jenom. Ukaž, pojď.
1: Budu Kamila Samšek Hagarová.
0: A Honza Ladra.
1: To bude dobrý. Masakr, ty jo.
0: Tak, pojďme tedy na souboj. Jdeme na to, nebudeme to protahovat. Teď jsme zmínili svatbu, to posluchače úplně asi úplně
1: teď
0: nezajímalo.
1: Teď jdeme zpátky
0: tolik
1: do toho fajtu našeho, ano.
0: Tak přesně, teď se vičko nemáme rádi zase. Jdeme na to, jdeme bojovat.
1: Takže. Je to film z roku 2005, 82% na ČSFD, což
0: vysoký.
1: Je dobrý hodnocení. Je to ze Spojených států, fantasy rodinný. Pustím ti úvodní vlastně hudbu a uvidíme, když tak ti dodám informace, protože si myslím, že to zase není tak těžký. Tak pojďme na to.

0: Tak, hudba musím říct, že je krásná.
1: I ten film je krásný.
0: A je to rodinný fantasy, jo? 2005.
1: Rodinný fantasy, 2005.
0: No, tak. Ta hudba je krásná, ale mě to nic neříká, bohužel.
1: Ale určitě by ti to říkalo, že tak jako zamysli se, já ti nechci říct toho herce.
0: To mi asi stejně nepomůže, takže může.
1: No já si myslím, že by ti to pomohlo právě hodně, kdybych ti ho řekla. Ale můžu ti říct, že hrál třeba ve filmu Čokoláda. Nechci dávat úplně ty nejlepší samozřejmě, protože to bys si věděl hned.
0: Jasně. No nedám to dohromady, no, je mi líto, porazila si mě, no, tak...
1: Jako ty jsi se ale neposnažil, mi přijde ani dneska.
0: Snažím se, já jsem zase rád, že ti dám ty dva body, když jsem o tom mluvil.
1: No to je dneska takový teda jako bez náboje.
0: Ne, já opravdu nevím.
1: Ale nekoukej tady, ty tady budeš šmíruješ teďko,
0: no protože nikdo ještě nepíše, přátelé, tak podle mě to ani neví relaxáci, protože ještě to, já jsem teďko nahlídnul na monitor, drze.
1: Tak já ti řeknu, že tam hraje ta hlavní postava, taký stvárnil Johnny Depp.
0: No tak a
1: nemůžu ti říct nic víc, jako Johnny Depp, rok 2005, Spojené státy, fantasy, rodinný film. Já ho mám třeba ten film spojený s podzimem, vánočními svátky. Někdo říká, že na to koukat nemůže a vlastně je tam taková postava.
0: Jasně.
1: A já podle té postavy občas říkám mojí mamince.
0: Ne, tak to...
1: Protože není úplně jako velkého vzrůstu. Promiň, mami.
0: Dobře. Animák to není.
1: Ne. No tak ale to už je hodně nápověd, tak jo, už je hodně marnej, no
0: tak
1: dobře, 600, to už je 7, pryč.
0: 6, 7, 3, 6, a už píšou aspoň posluchači.
1: Už píšou.
0: No, tak nemůžu se podívat, nemůžu,
1: ne.
2: Relax, největší hity 90. let.

0: Tak co píšou naši posluchači?
1: Máme jeden tábor,
0: no, jasně,
1: jeden tábor.
0: I kdyby bylo víc táborů, tak to neřekneš,
1: no,
0: protože...
1: No tak se podívej, je jeden tábor, Honzo.
0: Ne, já chtěl, aby to bylo slyšet, že se opravdu jdu podívat. Tak jsem nechal ten podkres stáhlý, aby bylo slyšet ta židle, to
1: má
0: stávání ze židle. No, tak je to jeden tábor.
1: No.
0: Ale já protestuju,
1: těch
0: protože už to vidím.
1: Bylo hodně, ale.
0: Já už vidím, co to teda je.
1: No.
0: A za
1: a co
0: mě
1: by si chtěl
0: si
1: víc,
0: dát
1: mi
0: jinou ukázku.
1: A jakou bys si chtěl ukázku?
0: Umpa Lumpy, jak zpívají písničku.
1: No tak to prosím tě, jedno toho sice úplně zbláznil, to by bylo úplně jednoduché.
0: Teď si ale řada posluchačů říká, tak co to sakra je, jaký Umpa Lumpové, to mi nic neříká. Pojďme teda na telefon, hezké odpoledne, kdo tam?
2: Ahoj, tady Verča.
0: Verčo, my tě zdravíme, kam jsme se dovolali?
2: Z Tehlčeves,
0: dobře, a ty máš úsměv ve tváři, takže podle mě ty už nejsi v práci.
2: Teprve do ní jdu.
0: Jo, takhle.
1: Ajaj.
0: A tak to bude, ale, tak to se do ní těšíš.
1: Večer.
2: Prosím?
0: Jestli se do ní těšíš teda, protože se směje. No tak je to dobrý, to je hezký. To musí takhle být. Ty chodíš jako nerada sem třeba?
1: Ne, samozřejmě, no, já chodím velice ráda, se na vás jako... vždycky těším, ano, na všechny, ano.
0: Takže Verča se těší taky do práce. Ale ještě předtím jí něco asi zahrajeme, protože co to tady je za film?
2: Karlíka továrna na čokoládu.
0: A je to s fanfárou. Ano.
1: Bylo to těžké, pojďme si to říct, bylo to těžké.
2: Upřímně řečeno bylo, musel pomoct Frida Google.
0: A tady to máš.
1: No tak ale...
0: Ale Verčo, řekni, kdyby tam bylo slyšet Willy Wonka, jak to zpívají ty Umpa Lumpové, tak to bys věděla, ne?
2: Jo, to určitě.
0: No,
1: ale tak to by bylo úplně o ničem, rozumíš, musíš jako zapojit vlastně ten mozek do toho, je to o nějakých jako věcech, co víme, co jsme věděli na základě těch nápověd, no nekoukej na teď kontaktním výrazem, ale je to tak... Už jsi měl mít takovýhle přehled už automaticky,
0: rád,
1: Johnny
0: že...
1: D. pro 2005 a máš to 3 let už.
0: Já jsem rád, že s mnou v tom mém táboře je i teď Verča a proto ji rád zahraju písničku.
1: Ty máš úplně zlej výraz, Honzo,
0: i když jí pomohl strýček Google, takže co to bude?
2: Cokoliv od Queen.
0: Dobře, tak dáme třeba Don't Stop Me Now. No a kde jsi byla na dovolený?
2: Akorát jsme byli v Žamberku.
1: To jsou hodně osobní otázky dneska.
0: Tak prosím tě, dovolená, když končí prázdniny,
1: a kde
0: to se
1: ty jsi
0: ptá...
1: byl na dovolený?
0: No.
1: Nikde, viď? Tak no, jsme... dobře.
0: U mě to není zase taková sláva, no.
1: No, tak prosím tě.
0: Verčo, ať ti to utíká v práci, děkujeme za zavolání a tady
2: taky
0: jsou Queeni. Díky moc, hezký den, ahoj.
1: Ahoj.
2: Taky, ahoj.
3: Relax Radio. Kamila Hagarová. Honza Ladrá. Relax. Relax Radio. Tonight.

0: usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
1: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.

0: Zavolejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736.
1: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý servis?

0: Do studia dorazila Kamča, za minutu máme 16. hodinu, to znamená jedno jediné, jdeme na zprávy.
1: Oprava silnice v úseku Hostín-Vojkovic začne na konci srpna a Verstappen se vrátí k motokárovým kořenům. Začínají odpolední zprávy.
2: Relax Radio.
1: V pondělí 31. srpna bude zahájena oprava povrchu silnice 2/101 v úseku Hostín u Vojkovic. Podle informace krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje je předpokládaná délka prací přibližně 8 týdnů. V souvislosti s opravou dojde k částečné uzavírce silnice 2/101. Po dobu prací bude provoz veden kyvadlově a řízen světelnou signalizací. Řidiči by proto měli v průběhu opravy počítat se zdržením a zvýšenou intenzitou dopravy v okolí stavby a věnovat pozornost aktuálnímu dopravnímu značení. Mluvčí policistů Barbora Šnevajsová přináší informace k ranní nehodě na Kladně.
3: Krátce po 8 hodině ranní jsme vyjížděli do ulice Americká v Kladně, kde havaroval motorkář. Motorkář po události z místa utekl, nicméně se tam následně vrátil. Policisté zjistili, že řidič má zákaz řízení všech motorových vozidel, proto jej převezli na obvodní oddělení k dalším úkonům.
1: V Praze byla zahájena kompletní obnova barokní invalidovny za 2 miliardy korun. Půjde o dosud největší investici Národního památkového ústavu. Stavbaři od projektu převzali symbolický klíč. Na volném pozemku v jižním úseku u historické části památky vybudují dvě moderní přístavby pro Pražský filharmonický sbor a technické zázemí. Veřejnost se má do obnovené invalidovny poprvé podívat v roce 2030. Turistika patří mezi nejoblíbenější volnočasové aktivity Čechů, a to napříč generacemi. Věnuje se jí 49% lidí, 38% dokonce vyráží na výlet několikrát do měsíce. Největším lákadlem jsou přírodní zajímavosti, následované historickými památkami a horskou turistikou. Muže navíc proti ženám více zajímají technické stavby a průmyslové památky.
2: Sport.
1: Nizozemský pilot Formule 1 Max Verstappen se rozhodl přijmout nevšední sportovní výzvu. Čtyřnásobný mistr světa se na slavném okruhu ve Silverstoneu pokusí v netradičním závodě motokár porazit stovku soupeřů. Aby byla soutěž ještě napínavější, do závodu takzvaného Max versus 100 vyrazí 16. září v dějišti britské Grand Prix z posledního místa na startovním roštu.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí. Počasí.
1: V noci bude převládat oblačno až polojasno, k ránu se výjimečně vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 14 až 11 stupňů Celsia. V údolích ojediněle kolem 9 stupňů. Čtvrtek přinese jasnou nebo skoro jasnou oblohu s teplotami mezi 26 až 29 stupni.
0: Musím uznat, že jsi mi docela nahrál, jak se říká lidově, do karet, protože já jsem se tě chtěl rovnou zeptat, jaký ty máš nejoblíbenější volnočasový aktivity kromě spaní a jídla.
1: No, Ježiši Maria. Tak já teda jsem začala cvičit před nějakou dobou, takže když je
0: na
1: čas...
0: Na piano, jo, dobře, to já vím, to si tady říkala všechno.
1: Posilovně, Alešku, v posilovně, ale ty jsi jako turista, ne? Ty podle mě chodíš na turistiku hodně.
0: No takhle, už hodně ne, už nestačím vzdechem, ale byly doby, kdy jsem relativně chodil, no.
1: Bež chodí hrát piškvorky nějaký, do toho klubu seniorů.
0: To je takový ten sport pro mě, by se dalo říct, jako seniorský pětiboj, a to je prostě moje, to je fakt, to uznávám, no. Ale i přesto ti řeknu, i tak to za to stojí.
5: Za to stojí, i když to někdy bolí.
0: Jak tady Kamča vtipně poznamenala, hlavně, že to stojí.
2: Relax Radio.
6: Kaleidoskop s Alešem.
2: Kaleidoskop s Alešem.
6: Relax Radio.
4: Relax.

se Victoria Monet se skladbou Reach Out dostala z novinek do toho hlavního 10. místa pořadí relaxády. To je takový to top, jak já říkám s oblibou. No ale jako takhle, nastartovala na 10. místo, teď se tady koukám do pořadí, protože já už mám, přiznám se, věty tady před sebou a je tady 3. týden a jako nějaký extra velký posun tam není. Takže uvidíme, jak si povede dneska, jestli se posunula směrem vzhůru anebo ne. Já ji pracovně přezdívám tak jako jedna z uspávaček hadů, protože v té relaxádě jich je víc a aspoň mě třeba ta muzika až tak úplně nezaujme, ale samozřejmě bude spoustu z vás, kteří pro ní hlasují na www.radio-relax.cz a posouvají nahoru pořadí. To zase jako neříkám. Takže je to na vás. Uslyšíte po 18. hodině, jak se jí povede dneska.

Na Relaxu LP Lost on You máme přesně čtvrt na pět, posloucháte středeční Radio Relax. Sválně zdůraznuju to středeční, protože za chvilinku, nebo za chvilinku, za hodinu a tři čtvrtě si dáme další kolečko Relaxády. Mezitím se můžete klidně podívat na naše Včka a tam uvidíte, uslyšíte, i když to vlastně taky, jak dopadla ta úplně poslední, ale chtěl jsem připomenout, nezapomeňte, že celý týden soutěžíme. Soutěžíme tak jako tanečně, by se dalo říct. Za chvíli vysvětlím, tak pokud nemáte ještě kroužek pro vaše dítě a třeba rádo tančí, tak vám možná, tak si říká lidově, vytrhneme trn z paty. A když už jsme u toho tančení, tak tady mám jednu pozvánku.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

Beach Party slaný. Připrav se na pořádné rozloučení s létem. V sobotu 29. srpna tě čeká Beach Party na letním koupališti slaný. 3 DJ

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Je to tady, sliboval jsem soutěž, ve hře je v tuhle chvíli v podstatě poukaz, takové roční kurzovné do TSC Moon, ta soutěž probíhá celotýdenně. TSC Moon najdete, to je vlastně taneční a sportovní centrum, má dvě pobočky, jednak v Kladně, v Arménské ulici a taky v Domě kultury na Sýtné, www.tscmoon.cz, to je správná webovka, kam se můžete podívat. A já mám pro vás dneska takovou jako docela super soutěž, by se dalo říct, takovou vyloženě taneční. Na vás bude, abyste napsali na 606 736 736 alespoň jednoho zpěváka, který zpívá písničky, který vám za chvilinku pustím, a pokud se trefíte aspoň do jednoho ze tří, tak máte velkou šanci být v tom pátečním v uvozovkách slosování a vyhrát třeba právě vy poukaz na roční kurzovné. Tak pozorně poslouchejte, jdeme na to. První ukázka. Tančí. Jestli nevíte, tak zkusíme druhou. Všechno to jsou relativně dost známé věci a ve všech jde o tančení. Máme teda ještě jednu, kdybyste se náhodou nechytli. Stačí mě název jedné kapely z těch tří, nebo zpěváka, to je jedno, jak to cítíte, a už jste tam, teda myslím tím v tom slosování, které proběhne v pátek, ve kterém můžete vyhrát to vlastně čas pro sebe v novém školním roce. Relax
1: Radio. Odpolední soutěž.
2: Jdeme na to? Jasný, jdem na to. Street dance, TikTok nebo fit dance? Show dance a gymnastika. Pojďte s námi do TSC Moon.
3: Přijďte si vyzkoušet lekci zdarma. 1. a 2. září bude v našem tanečním a sportovním centru probíhat nábor pro nový školní rok. U nás to děti baví.
2: Jo, jo a jo.
3: Více na www.tscmoon.cz.
4: Vyhrajte si tento týden na relaxu pro své děti voucher na roční kurzovné.
1: Soutěž na relaxu. Relax Radio.

0: Tři minuty po půl páté, nechte se pozvat, mám tady dvě nabídky. První je do oblastní nemocnice Kladno, kam vás dobrovolníci zvou na akci Loučení s létem. Tahle ta akce proběhne, jak jsem mylně řekl, o víkendu, ale ne, je to ve čtvrtek, 27. srpna od 15 do 18 hodin, takže ještě jednou zopáknu, čtvrtek 27. srpna od 15 do 18 hodin, ono to má logiku, je to před koncem prázdnin, to znamená na začátek školního roku. Zajdete do nemocnice, přímo k závodnímu klubu, a tam se můžete podívat na pestrý program, který pro vás připravili právě dobrovolníci. Ukázka sanitek, to je hodně zajímavý. První pomoc se záchranářem Markem a jeho plyšovou sanitkou. To jsem viděl všude jednou, musím teda uznat, že nic lepšího jsem od té doby neviděl. Taky tam uvidíte projekt Laborky.cz, což jsou zajímavé pokusy pro zvídavé děti. I to jsem zažil a je to fakt bomba. Kanisterapie, divadelko, hry a soutěže, a na místě bude i náš kolega Dan Adam. Další pozvánka, ta je na pátek na festival družeckých muzikantů. Sportovní areál SK Družec, to je to místo, kam byste měli vyrazit, jak už jsem říkal, v pátek v 17 hodin, a těšit se tam můžete třeba na skupinu Kupa nebo Schovanky. V sobotu od 15 hodin bude potom připraven i doprovodný program pro děti, Bumper Baus, to ani nevím, co to je, malování na obličej a tetování. Večer vystoupí Žlutý pes, Černý brejle a další. Tak já myslím, že jedna pozvánka zajímavější než druhá.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Všechno.

27. srpna od 19 hodin se můžete těšit na velkolepý koncert skupiny Chinaski. Čtvrtek 27. srpna, zahrada Kladenského zámku. Chinaski naživo. Buďte u toho. Více na www.městokladno.cz.

0: I tak to za to stojí. Opět Radeček společně s Eli. Já si myslím, že se to docela hodí. I tak to za to stojí zapojit se do soutěže na Rádiu Relax a vyhrát třeba poukaz na roční kurzovné do TSC Moon, který se v podstatě bude s nastávajícím školním rokem hodit, pokud budete vybírat společně s vašimi ratolestmi místo, kam by se eventuálně vrtli po škole, aby neseděli furt jenom u počítačů a u telefonu a tak dále a tak dále. Takže dneska, protože to je celotýdenní soutěž, i dneska máme jednu šťastnou, by se dalo říct, vyhrála Radka a ta postupuje do toho pátečního velkého finále. Takže v pátek, všichni ti, kteří zatím byli vylosováni, v pátek určitě poslouchejte po 16. hodině, někdo z vás bude ten šťastný, vyhraje roční kurzovné do tanečního a sportovního centra Moon, které má teda už dvě pobočky v Kladnu v Arménské ulici a v Domě kultury na Sítné. Kdybyste se chtěli podívat sami, tak na www.tscmoon.cz prostě někomu vyřešíme nový školní rok.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Jedna muzika pro dobrý spaní, Harry Styles, na konec hodiny 17. právě teď.
1: Relax Radio.
0: Pokud jste spíš na to teplejší počasí, tak se těšte na zítra, protože čtvrtek nám přinese jasnou nebo skoro jasnou oblohu s teplotami, pozor, 26 až 29 stupňů. No a ta další hodina, tak ta vám přiveze spoustu muziky, třeba vzpomínku na 90 a Hedeveje. Nebo se určitě podíváme do kalendáře, ale hoďku začne Taylor Swift.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem.
2: Kaleidoskop s Alešem.
1: Relax Radio.
2: Relax.

0: Tady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: Takhle nějak si představuju hitovky, které by se měly objevovat v relaxádě. Tohle je třeba dvojka Lukas a Steve, All I Know. Už za chvíli, to znamená za necelou hodinku, rozjedeme další vydání a vy se dozvíte, jestli chlapci popolezli směrem nahoru a nebo ne. Můžu říct dopředu, že tam zůstali v té desíce, takže se máme na co těšit. Ale teď ale trošku něco jiného. Slíbil jsem, že se podíváme do kalendáře. Dneska, pozor, to je jedno výročí, který mě fakt jako bere a možná jste o něm už slyšeli, byly z něj i udělaný nějaký takový ty do těch pořadů o zajímavostech a událostech a tak dále do televize. Jmenuje se to La Tomatina. Je to bujará oslava, na které se ve španělském městě Buñol shromažďují tisíce lidí, kteří tam vlastně jezdí kvůli tomu, aby se mohli zúčastnit masivní rajčatové bitvy, která zaplavuje ulice zářivě červenou barvou a hlavně zbytky rajčat. Já jsem někde viděl z toho, jak to tam vypadá. To jsou třeba 5 až 10 cm vrstvy rajčat rošlapaných, samozřejmě rozházený. Jako myslím si, že to musí být fakt bomba. Je to vlastně den, kdy se všichni uvolní a jestli si potřebujete něco vyřídit se sousedem, tak hurá, rajčata, pokud možno co nejvíc zralí a na něj. Tahle ta oslava totiž začala kdysi dávno jako hravá akce mezi přáteli. Postupně se z ní stala taková tradice. Takže kdybyste věděli, nebo spíš nevěděli, kam vyrazit třeba už příští rok, tak La Tomatina, španělské město Buñol, a vemte si sebou minimálně aspoň 10 kg rajčat.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 26. srpna.
3: Tento den roku 1278 padl v bitvě na Moravském poli král Přemysl Otakar II. Roku 1346 další král Jan Lucemburský. Psal se rok 1728, když ruský mořeplavec Vitus Bering objevil během první kamčatské expedice průliv mezi Asií a Amerikou. Později byl po něm pojmenován. Roku 1960 se narodil americký jazzový saxofonista Branford Marsalis. Roku 1743 se narodil Antoine Lavoisier, chemik, který pojmenoval kyslík a popsal jeho funkci. 1883, to je rok, kdy vybuchla sopka na ostrově Krakatoa, západně od Jávy. Výbuch zničil většinu ostrova a zapříčinil obrovské vlny tsunami, které zabily více než 36 000 lidí. Roku 1969 se narodil člen No Doubt Adrian Young. Tento den roku 1948 se narodila slovenská herečka a velvyslankyně Magda Vašáriová.
4: Hady, sama voda. Přihořívá? Hoří. Musím tam pro tebe, Franci, nespisovat.
3: 26. srpen 1972 začínaly olympijské hry v německém Mnichově. Roku 1966 se narodila Shirley Manson, zpěvačka kapely Garbage. 60 let předtím objevil Albert Sabin vakcínu proti dětské obrně. Ročník 1971 je v Mexico City narozená zpěvačka Thalia. Roku 1980 se tento den narodil Macaulay Culkin, americký herec známý hlavně z filmu Sám doma.
1: Relax. Relax Radio.

0: Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Taneční centrum RAK si vás dovoluje pozvat na zápis od 1.9. do 3.9.2026 v čase od 13 do 18 hodin na Kladně a v Berouně. Zápisy probíhají i v městě Slaném, a to pouze 1. a 2. září. Zapsat se mohou děti od 4 let. Tančíme show dance, street dance a máme i gymnastiku. Taneční centrum RAK je několikanásobným mistrem republiky v show dance a street dance. Chceš se naučit tančit? Máš možnost. Stačí, když tě baví tanec. Více informací naleznete na www.tcrak.cz.
2: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
3: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong, domov na prvním místě.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Za 2 minutky bude 17:30, je tady čas podívat se na dálnice, konkrétně dneska se začneme na D5. Na 2. kilometru ve směru na Plzeň se stala dopravní nehoda. Nevím teda úplně konkrétně, jak to tam vypadá, každopádně je dobrý s tím počítat, měla by tam být ještě zhruba čtvrt až půl hodiny. Je možný, že už to je uklizený, ale to bohužel kamera tam není, takže nevidíme, jenom upozorňujeme. Na D5 se vlastně i z druhé strany mezi 4. a 5. a 4. kilometrem ve směru na Prahu se stala taky dopravní nehoda. Tam jsou dvě osobní auta. Tahle ta nehoda by měla být až zhruba do 6:30. Na místě se uklízí a tak dále. Tam jsou tam složky IZS a podobně. Jinak počítejte večer se zhuštěnou dopravou, hlavně na okruhu, to je jasný. Ve směru narození na D7 z okruhu od 10. do 12. kilometru, taky potom od 14. do 18. kilometru a v opačném směru, to znamená ve směru na D1 od 24. zhruba do 18. kilometru, taky úplně jako nepofrčíte.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Rádio.

10 minut po půl šesté posloucháte středeční Radio Relax. Už za chvíli se pustíme do hitparády, ale ještě předtím si tady uděláme takový jakoby lehký předvečer prevence, by se dalo říct, s tím, že vás lehce odkážu na Facebook a sválně vyzkoušíme, jak si stojíte, co se týče třeba požární ochrany. Ono to zní teda hrozně teďka, jo, ani by se mi tam moc nechtělo, ale sválně, mrkněte se na náš rádiový Facebook a jestli to trefíte, dáte to správně, tak jste dobrý a nemusíte se ohně bát.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Tohle je Krištof a jejich Rubikon, máme za pár minutek, konkrétně asi za 6, 18 hodinu, to znamená za chvíli rozjedeme relaxáru. Mě tady začalo strašně foukat, jako to je neuvěřitelný, ale zase tady je chladno, to je příjemný. A taky vám řeknu, když už jsme u toho foukání, jaký bude zítra počasí, protože mělo by se vracet léto.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Tak to byla Madonna na konec hodiny, teď máme 18. Jdeme na to.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Nejdřív vám slíbím na zítra jasnou nebo skoro jasnou oblohu s teplotami 26 až 29 stupňů.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio. 5, 4, 3, 2, 1. Relax Radio.
0: A teď vám slíbím, no, minimálně 14 písniček, protože 4 novinky a 10 žebříčku. A hlavně vám slíbím celou relaxádu přesně tak, jak jste ji poskládali na www.radio-relax.cz, protože relaxáda, to je vlastně vaše práce. Ta dnešní má číslo 1575, ale to není důležitý, většinou to stejně jako já během 3-4 minut zapomenete. Možná ještě rychlejc. Teď ale jdeme na rekapitulaci, abyste věděli, jak to dopadlo minule.
1: Relaxáda.
2: Rekapitulace.
0: Bohužel všechny tři skladby, které tady byly minule na prvních třech místech, zmizely, protože už tady byly pětkrát, takže Justy a Sam Harper Just a Little dneska neuslyšíte. Stejně jako U2, Street of Dreams, tak si to jenom tak jako lehce připomeneme, protože zrovna tahleta písnička se mi líbila a tý bych to z těch 5 vydání klidně natáhnul i na 10. Vůbec bych s tím neměl problém. Ale na jedničce minule byla prostě Madonna. Je to jasný, když tahle ta kočka vydá nový album, což se stalo v červenci, tak je jasný, že z toho bude žít ještě další 2 až 3 měsíce a v žebříčku všech hitparád, alespoň tak, jak jsem je sledoval, se drží hodně vysoko a navíc i to album je víc než skvělý. Teď ale pojďme zpátky, to znamená na žebříček 10 skladeb, přesně tak, jak jste ho srovnali na www.radio-relax.cz. Plus k tomu, a já se musím teda rychle podívat, máme tady dneska skladby, které vypadnou. To je taková zvláštnost, většinou ty písničky, když jsou tady 5 kol, to znamená, že 5x pro ně hlasujete a držíte je na jakékoliv pozici v té první desítce, tak po 5 kolech vypadávají a přenechávají své místo třeba novinkám anebo nějaké úplně jiné skladbě. Dneska jsou to dvě. Paradoxně jsou to první dvě místa, takže teďka pojďme na 10. 10 a 9, tam na 10 jsou obrovští havrani John Rooks a skladba, která se jmenuje Slow Dance. Mimochodem, já jsem si říkal, že minimálně na tu 10, to znamená do toho základního pořadí se dostanou, pánové zabrali, dostali se, to je důležitý. Vysunuli z 10 Jenny, to je zpěvačka, o který já mluvím skoro každou hitparádu, to je jenom proto, že ta se furt drží. 10., 9., 9., 10. Jo a tak dále. Takže já si myslím, že z toho zase nějaký extra velký postup nebude. Ani ta muzika není úplně, že by mě zaujala, ale zaujme vás, to je důležitý. Každopádně na to, abyste ji drželi takhle dole v relaxádě, tak na to aspoň má. Takže to si pustíme za chvilinku. Dneska si ještě musíme připomenout skladbu, která se objevila v minulé relaxádě jako novinka. To je takový běžný domácí stav, dneska doma nebudem, Nia společně s Kalim, ty ale bohužel těch hlasů nedostali tolik, takže je rozhodně neuslyšíme. Jdeme na to, jak jsem sliboval, od 10. místa, tak tam je John Rooks a Slow Dance a na 9. dneska Jenny. Budeme jí držet pěsti, ať se posune aspoň na tu 8. A kdyby se dostala do první 5, no to si nedokážu ani představit.
1: Relaxáda. Relax Radio.
2: 10. místo.

0: Jdeme do první novinky. Uslyšíme celkem 4 v průběhu toho dnešního vydání. Tu první novinku má na svědomí Atmo Music a myslím si, že tohle je věta, kterou se slyšet každá žena, dívka a tak dále. Do tebe blázen. Jako tím, když začnete chlapi, tak nikdy nemůžete nic kazit. Jinak Atmo Music vznikly v Liberci někde, tuším, že nějak roku 2012, myslím, že jo, když jsem si to četl o nich a zjišťoval, tam vzniklo jejich první album Anděle a démoni, to se stalo platinový, takže jako jeli hned. Druhý album Sento pak získalo zlato, no prostě, co si budeme povídat, Atmo Music, Jakub Děkan, Sebastian, to jako není problém a hlavně, dělají dobrou muziku. Za chvilinku si pustíme Do tebe blázen a hned potom si pustíme americkou country zpěvačku Dashu. Mimochodem, tato vůbec neměla jednoduchý jako zpěvačka. Ona, její první hit, nebo jeden z prvních hitů se jmenoval Austin a když ho dělala, tak samozřejmě nastrkala to do sociálních sítí, hlavně na TikTok a pracovala přitom na koňském ranči, protože ještě jako neměla prašule, to je jasný. Takže ona uklízela po koních, jezdila na nich, trénovala, ale mělo to úspěch, protože u toho natáčela virální videa a to ji nějakým způsobem posunulo mezi lidi. Tak ji dáme hned.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.
2: Asi jsem do tebe znova blázen a pak, že se lidi znova nescházej. Si vzala srdce mý, na oplátku dala svý život, byl za chvíli krásný.

Mně to nedalo, já jsem si to prostě musel ještě pustit v téhletý podobě. Takovouhle countryovku už jsem v relaxádě neměl hodně dlouho. Já doufám, že se tady holka dlouho udrží. A sice to není nejvýše posazená novinka, je na 8. místě, ale myslím si, že jako rozhodně tady tahle ta muzika chyběla. Daša, Memo, a pokud budete hlasovat, tak můžete na www.radio-relax.cz. No a teď jdeme do další novinky. Sonny Fodera a spolu s ním Becky Hill. Sonny Fodera, až uslyšíte tu muziku, ona je spíš taková tanečnější. On nezačínal jako housey, to znamená jako house producent. Jako teenager v Austrálii, odkud pochází, dělal hlavně takový ty hip-hopový beaty. Ono tak jako tahle ta muzika ve světě frčí. No a pak uslyšel někde vystoupení amerického DJe, nebudu vám říkat jméno, protože to asi nemá cenu. Tomu bylo kolem 20 a tam se rozhodl, že chce dělat právě tenhle typ muziky. Takže jeho první velký hudební impuls nebyl počítač, ale návštěva klubu. Každopádně od 23 koncertuje ve Spojených státech a taky ve Velké Británii. Tak to je vlastně druhá novinka dneska, Sonny Fodera a Becky Hill. Becky, tak ta je jasná, tam se dostala přes soutěž Hlas Velké Británie. I když soutěž nevyhrála, tak si myslím, že se uvedla docela dobře. Každopádně máme je tady dneska společně. Jdeme ještě hned dál, protože před námi je další místo a to je hodně zajímavý případ. Victoria Monet, ona byla známější dlouhou dobu jako autorka hitu pro jiné. To znamená, že ona dělala hity pro Ariana Grande, Brandy a tak dále. A na Grammy v roce 2024 dostala cenu jako nejlepšího nováčka, i přesto, že už několik let dělala muziku pro tyhle ty hvězdy.

0: A to už v době, kdy měla pár let v podstatě za sebou tím, že dělala muziku pro jiný. No ale pojďme dál, protože tohle už jsme probírali. Máme před sebou 6. a 5. místo, hodně zajímavý. 6, jako nečekal jsem, že se vyšplhá, ale jako novinka se dostala úplně nejvýš. 2, Madonna a Kylie Minogue, tyhle ty dámy mají ledaco společného. Jestli se nepletu, tak Kylie Minogue, tak ta už je na hudební scéně minimálně 40 let a pořád vypadá dobře. Madonna, ta je možná ještě starší než uhlí a vypadá taky velmi dobře, ale hlavně, co je nejdůležitější, oběma to skvěle zpívá. Love Sensation je vlastně jejich počin společný a co si budeme povídat, já myslím, že na to, že začali v novinkách, dojeli vlastně hned na 6. místo, tak mají našlápnuto k tomu, aby se dostali do první trojky. No a pak už půjdeme na 5 a tam je Blanka. To je zpěvačka z Polska. Já vím, že nemá typický polský jméno, jako nějaká ta Malgořata a takovýhle, ne? Možná právě proto jí mají v rádích rádi. Ale má za sebou třeba úspěch v Eurovizi. Tu vyhrála 2x.
1: Relaxáda. Relax Radio. 6. místo.

0: Jednoduchosti je síla a z téhleté nahrávky nebo z téhleté písničky je to určitě slyšet. Stačí jednoduchý popěvek, jejejo, a Blanka se dostala až na 5. místo, ale pozor, to byl veleskok. Z 9. místa minule, myslím si, že má taky hodně našlápnuto, protože je tady 2. týden a jako tahleta muzika je taková nenáročná, zjevně se asi líbí. Jdeme dál, protože před námi je další novinka a hned potom 4. místo, to znamená Adonis. Tak nejdřív novinka Krištof a spolu s nimi Sergej Barakuda. Tohle to jméno vám možná těm starším nic moc neříká, těm mladším určitě. Krištof 100%. Mimochodem jsem se dozvěděl, to jsem ani nevěděl, že Krištof měl být fotbalista původně, než se dal do muziky. A nezapomenu na to, když tenkrát si přilepil tu pusu na Slavíkovi, aby ukázal, že to je všechno, no že to není naživo. No. Každopádně Sergej Barakuda, o tom si ještě povíme a jedeme dál.
1: Novinka. Novinka Relaxády.

0: Adonix, nebo chcete-li, abych byl úplně přesný, Adam Pavlovčin, má za sebou vítězství v Superstar v roce 2021. No a od té doby se mu rozjela hudební kariéra. On je fakt dobrý, tu muziku dělá dobrou, hlavně je to autorská muzika, umí se k tomu i dobře oblíknout, nalíčit. Prostě správný chlap, co si budeme povídat. No ale my jedeme dál, protože před námi je poslední novinka. James Blunt, kterému já tady oficiálně říkám plačka, podle jeho první hitovky, kterou určitě znáte, You Are Beautiful, ta ho v podstatě zaškatulkovala, de facto málem, tak jako navždy. On je takový prostě takový smutný, nebo se aspoň tak jako tváří. Já si myslím, že jako image to není špatný. Důležitý je, že ženy po něm jedou, jak on tvrdí. No a my si za chvilinku pustíme jeho novinku už za chvíli a budeme mu držet pěstě, aby se dostal v tom pořadí desetimístním co nejvejš. Lukas a Steve, to jsou dva producenti, zároveň i dva DJové. All I Know je jejich společná věc, který, když se dívám do žebříčku, už jsou na bronzovém místě, takže budeme držet pěsti, ať to dotáhnou směrem vejš, protože jsou tady čtvrtý týden, vlastně už má jenom jedno kolo.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Dva producenti, dva DJové, Lukas a Steve, který jsou aktuálně na třetím místě, jsou tu čtvrtý týden, takže ještě je tady velká šance, že se posunou směrem vzhůru. Na nich je zajímavý to, že nejdřív začali, protože hudba jim byla koníčkem, že se začali živit jako prostě normálně pracovali. Dělali nějaký firmě, nějaký IT firmě a tak dále. Samozřejmě u toho dělali DJing, no a postupem doby se dostali jenom k tomu, že začala živit hudba a zjevně asi dobře. Lukas a Steve, All I Know, čtvrtý týden, uvidíme, jestli se dostanou na druhé nebo na první místo, protože tam jsou dvě skladby, které jsou tady dneska naposledy. Dvojku si pustíme teď, to Mimi Web Ends and Why. Mimochodem Mimi Web, to je taková sympatianda. Já už jsem o tom snad i několikrát mluvil. Ona, když byla hodně mladá, tak hrozně toužila dělat do muziky. Když jí bylo kolem 15 let, tak vlastně dojížděla několik hodin vlakem na hodiny zpěvu do Londýna, aby měla nějakou tu přípravu, jo. A v rámci té cesty vlastně psala svoje vlastně první velký písničky. A samozřejmě další věc, pomohly jí k tomu hodně sociální sítě. Dneska si pustíme vlastně druhé místo, Ends and Why, a koukám na to, je tady dneska naposledy, tak si to užijte.
1: Relaxáda. Relax Radio.
2: Druhé místo.

0: Mimi Web se loučí s Relaxádou na druhém místě, ale poskok z minulého, ze sedmého, to je slušný nakonec. Tak a než se pustíme do toho prvního, tak musíme samozřejmě rekapitulovat. A co bychom měli rekapitulovat dřív než novinky? Jdeme na to.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
2: Ty víš, asi jsem do tebe znova blázen. A pak, že se lidi znova neschází.
0: To je takový hodně charakteristický projev, i muzika, i zpěv a vlastně úplně všechno. A věta, kterou ženy rádi slyší. Jsem do tebe blázen, Atmo Music, první novinka. Druhá Sony Fodera, Becky Hill. Dneska tak jako aspirují skoro všechny novinky na to postup do té základní desítky. Tohle taky docela dobře šlape, uvidíme. Třetí novinka, Krištof a spolu s nimi Sergej Barakuda, Movie Stars.

0: Pro všechny novinky můžete hlasovat na www.radio-relax.cz a tak nějak je popostrčit do té základní desítky.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
0: Ta dneska vypadala následovně John Rooks a Slow Dance, desáté místo plné obrovských havranů. Tak uvidíme, doufám, že poskočí směrem nahoru, protože mě se to docela líbí, uvidíme. Na devíce, věčně, jak to říct, devátá, desátá, no prostě Jenny. Je tady třetí týden. Věřím tomu, že ještě jeden týden a mně se to snad začne i líbit. No, na osmičce, tak trošku country Daša a Memo. Na sedmém místě já jí říkám Jenny 2, to je Victoria Monet, Reach Out. Na šestce, taková dvojka, která prostě nemá chybu, Madonna a Kylie Minogue, Love Sensation. Na pětce možná ještě pro mě sympatičtější Blanka a Jejejo.

0: Ještě v příští relaxádě můžete postrčit trošku vejš dvojku Lukas a Steve. Já si osobně myslím, že by si to určitě zasloužili. Na druhém místě dneska naposledy Mimi Web, Ends and Why. Takže máváme a míříme k prvnímu místu. Protože tam jsou, pozor, Chris Cross Amsterdam, což jsou dva bráchové a spolu s nimi dlouholetý kamarád, znají se od dětství vlastně všichni. A ještě s nima je Luisa Sonza, což je brazilská zpěvačka, která zase streamuje nebo živí se natáčením hudebních videí a patří mezi nejstreamovanější brazilský zpěvačky. No a když to tyhle ty všichni dají dohromady, tak z toho musí vzniknout první místo. Je to tady, pojďme si ho pustit, je to tu dneska naposled, postup ze čtvrtého, to znamená, ani nebyla z té první trojky tahle ta skladba a dostala se nahoru. Tak, gratulace.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia.
2: První místo.

0: baví, baby.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relax Radio.
2: Stihli jsme to úplně přesně za 60 minut, je tu 19. hodina právě teď.
1: Relax Radio.
2: Zítra se můžeme těšit opět na léto, to znamená teplotu 26 až 29 stupňů a k tomu jasnou nebo skoro jasnou oblohu. No a teď samozřejmě ještě muziku musíme nabídnout, že jo? Co budeme hledat? Třeba ženu.
3: Hledá se žena, dobrá zpráva, může chtít víc než moje práva, stále čekám marná sláva.
2: Jinak vám přeju hezký večer, nezapomeňte hlasovat do Relaxády a těším se zítra.
1: Relax Radio. Aleš Schwarz.
4: Aleš Schwarz. Relax.
1: Relax.

0: čtvrtek 27. srpna od 19 hodin se můžete těšit na velkolepý koncert skupiny Chinaski. Čtvrtek 27. srpna, zahrada Kladenského zámku. Chinaski naživo. Buďte u toho. Více na www.městokladno.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Party slaný. Připrav se na pořádné rozloučení s létem. V sobotu 29. srpna tě čeká Beach Party na letním koupališti Slaný. 3 DJs živě, míchané drinky, beach volejbalový turnaj, fotokoutek, zábava pro děti a turnaj beer pongu. Vezmi partu a přijď si užít léto naposledy naplno. Beach Party, sobota 29. srpna, letní koupaliště Slaný. Více informací o akci na vshslaný.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Relax Radio.
4: Relax.
3: Relax Radio.
5: Relax Radio.
6: A

Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: hot vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
5: Jedině v outletu Pop Airport.
4: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
5: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
4: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
5: Více na pop.cz.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. Teď je výhodně. Vždycky.
2: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
3: Jedině v outletu Pop Airport.
2: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
3: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
2: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
3: Více na pop.cz.
4: Relax. Relax Radio.
5: Relax Radio.

0: to be lonely.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax rádio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 27. srpna.
0: Tento den roku 1667 byl poprvé v USA zaznamenán a zdokumentován hurikán. Roku 1783 se uskutečnil, ovšem bez posádky, první let balónu plněného vodíkem. Roku 1956 se v anglickém Paddingtonu narodil bubeník Glenn Matlock z punkových Sex Pistols. Roku 1910 přišla na svět matka Teresa, oceněná v roce 1979 Nobelovou cenou. O 3 roky později provedl ruský pilot Petr Nestrov první akrobatický manévr v letadle. Roku 1929 se narodil český spisovatel a dramatik Jiří Hubač. Brian Epstein, manažer Beatles, byl tento den roku 1967 nalezen ve svém bytě mrtvý. Předávkoval se prášky na spaní. Roku 1962 Spojené státy vypustili sondu Mariner 2, která se jako první přiblížila Venuši. O 8 let později přišel na svět Tony Kanal, člen skupiny No Doubt.
2: Relax

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.